Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Hit Radio.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
1: Milovníci kávy pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.

0: hodiny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu
1: Knihovna Maitreya.
2: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
1: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
3: Nyní i jako audiokniha.
4: Hit Radio Nord Music.
5: Zlepši si náladu.

0: stojí vás domácnost i záliby spoustu energie, neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
1: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
2: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
3: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
4: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
5: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
6: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
7: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
6: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
8: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
9: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
10: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
11: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
12: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
13: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
12: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
14: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
15: Jako když potkáš kámoše, kterého si 20 let neviděl. Srdcovky Hitrádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.

0: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásné ráno, je přesně 6 hodin a jsou tu první zprávy, vítejte u nich. Poslanci by dnes měli schvalovat návrh na zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. V závěrečném čtení je rovněž novela, která veřejnosti zpřístupní více údajů o dopravě. V úvodním kole by se zákonodárci mohli zabývat také změnami pravidel penzijního spoření či zvýšením důchodu starších penzistů. Umělá inteligence se během krátké doby stala součástí amerických univerzit. Zatímco školy hledají způsoby, jak studenty naučit AI používat, zároveň varují před tím, že může podkopávat samotné učení. Některé univerzity proto zavádějí omezení, jiné naopak chtějí, aby s AI pracoval každý student. A pojďme také na hokej. S úřadujícím mistrem extraligy si to rozdali v dramatické bitvě a zvládli po výsledku 5-4. Bílí tygři Liberec uspěli v předehrávce 11. kola na ledě hokejistů Pardubic a poprvé v kariéře v extralize se trefil 17-letý talentovaný obránce Lukáš Kachlíř. Dvě trefy pak zapsal Jaromír Pytlík. Mladá Boleslav pak zaskočila v dohrávce 3. kola Spartu na jejím ledě a zvítězila 5-3. Středočeši vyhráli na Spartě poprvé od března 2021 po sérii 10 porážek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Další ročník náborové akce malých hokejistů pokračuje. Týden hokeje probíhá v klubech po celé republice právě tento týden. Děti si mohou vyzkoušet své první krůčky na ledě a rodiče získat detailní informace o tom, jak probíhá hokejový trénink. Dnes na malé hokejisty a hokejistky čekají třeba v Rounici nad Labem a Litvínově. Zítra to budou Teplice, Litoměřice nebo Chomutov. Sebou stačí jen brusle, helma, ta může být i cyklistická nebo lyžařská a rukavice. Na severu Čech očekáváme po většinu dnes skoro jasno až polojasno, později odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti a teploty 16 až 19 stupňů.
5: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Ale chvíli tě prostě asi přejmenujeme na ten měsíc, já nevím, no.
2: Ne, bude to tak, že jestli to tam zazní ještě jednou, tak já už nepřijdu.
1: A zítra budeš?
2: Zítra jsem taky.
1: No tak jo.
3: Možná. Teda.
1: Možná.
3: Krásné ráno.
1: Krásné ráno, už je podzim. Hnědá hlína se nám lepí na paty a z modrého nebe zbylo jenom Hanse na šaty. František Hrubín. Wow. Dneska začal podzim ve dvě ráno, dámy a pánové.
3: To ještě proberem do podrobna.
1: To ještě proberem, tak krásné ráno. Naším úkolem je vás probudit a o to se postará Avicii, má to v názvu Wake Me a bez ráno. Hit Radio North Music.

0: jsou hity na Hit Rádiu, Avicii a Aloe Black. Wake Me Up, 7 minut po 6. Michal, Jasmin a taky Filip, to jsme my tři. A my vám přejeme krásné středeční ráno, šampioni. A mě by zajímalo, jestli už jste do toho taky spadli.
1: Do čeho?
0: Lidi, mě si pronajala rýmička.
1: Jo, takhle.
0: Co vy držíte zatím?
1: Já jsem držák, nechci to zakřiknout, já musím zaklepat.
0: Ale dej tomu dva dny, víš, jak to tady ve studiu funguje, jo? Jsme tady docela v malém prostoru, takže ono to pak, my si to tak předáváme navzájem, jo? A pak, když ten třetí vlastně je poslední, tak on to zase hodí na toho prvního. Takhle to funguje. A co vy, kdo jste u rádia? Podzim přišel dneska ve 2 ráno. Už je to oficiální v kalendáři, když teda o víkendu má být ještě parádní teplo, to se těším. Tak co, držíte se? Co rýmička?
1: Dejte nám vědět, čeká nás minuta šampionů, budeme mít 60 sekund na vaše zprávy a pojďte nám říct teda, jak se jmenujete, odkud jste a jestli jste zdraví, anebo vás už něco napadlo.
0: Ale už píše Gabča z Dětmarovic, na rýmu zatím nemám čas. Ono to přijde, nicméně ještě máme tady jednu takovou důležitou věc. Jasmin donesla kakao,
1: no jo.
0: Jsem do studia a říká,
2: kabelky.
0: Mám tady dvě kaká. Jestli to pijete, nepijete, když to nepijete, tak já to vypiju obě. A Filip říká, no já si dám taky. A já jsem si říkal, tak to druhý má Jasmin asi pro sebe, tak já nemám nic. A Jasmin mi ho strčila. Ale pozor, mohla jsi to vytunit ještě víc, mám to v hrnku Libor teda.
1: Hele, prostě na hrnek Michal tady zatím nebyl ten nápad na vzniknutí.
2: Já mám Have a Nice Day teda, takže nevím, no.
0: Ty máš na hrničku co?
1: Já mám Omishiva, nevím proč.
0: Co?
1: No, to je nějaký, co to je?
0: To bude meditace? To bude Vincenta navrátila zodpovědně.
2: Taky si mohla být Lenka třeba, to tam je taky, takový hrníček.
0: Tak, dobře, pojďte nám napsat, my teď teda Jasmin děkujeme, vy nám napište, jestli teda se držíte, nebo jestli už vás skolila rýmička, no a my vám posíláme další hity. Tohle je Pandelton.

0: Ray Dalton. Tohle jsou hity na Hit Rádiu, chvíli před 6:45, dobré ráno, startuje minuto šampionů, chtěli jsme po vás, jak se jmenujete, odkud jste a taky, jestli se držíte, nebo jestli už vás rýmička skolila, tak minuta začíná právě teď.
1: Evča Frýdek Místek, úplně zdravá.
0: Vlaďka Praha, rýbička.
1: Kája Batelov, bolest v krku.
0: Verča Dobronice, 14 dní jsem odolávala u nemocných dětí a teď už to napadlo i mě, ale do práce se musí, tak hezký den.
1: Hanka Nové Město a rýma, kašlík a teploty jí skolili na začátku týdne.
0: Stáňa Hrejkovice, jsem ready, až na tu hlavu. První podzimní den a já ho dneska slavím narozeninami, takže všechno nejlepší.
1: Všechno nejlepší, Lucie Úpice je OK a dokonce i děti po prvním měsíci školy.
0: Petra z Hostisové se laduje vitamíny, tak rýma zatím nemá šanci.
1: Radka Opava je 3 týdny nachlazená, ale chodí do práce i s antibiotiky.
0: Hanka Liberec, rýmičku už máme za sebou a postupně celá rodina.
1: David Rokycany zatím zdrav, ale už to kolem něj krouží jako dravci kolem kořisti, takže prý čeká, kdy se taky probudí s rýmou.
0: Davide, dej tomu tak den, dva.
1: Ne, nechte toho. Budete zdraví, jo, budete zdraví a vy, kdo jste nemocný, tak ať se z toho brzo dostanete.
0: Jo, tak pozor, kvalitní kapesník, ať nemáte poškrábaný nos, známe to, červený. Pojďme na hity. Sia, Chandelier, to je další muzika pro vás, tady na Hit Rádiu, 6:13.

0: Čmelák, tohle je Divokej Bill a tohle je středeční hitrádio 6 hodin 20 minut, pěkné ránko. My jsme lehce nakousli, že dnes ve dvě ráno začal podzim. My jsme vlastně šli spát v létě a probudili jsme se do podzimu, je tak. A vlastně dneska je den taky, kdy je vesmír maximálně spravedlivý, protože je tady podzimní rovnodennost, to znamená 12 hodin světla a 12 hodin tmy.
1: Nice.
0: Takže se jako to světlo s tou tmou nemusí hádat, jo. A vlastně, když jsme tady u těch astrotémat, tak on se taky vlastně za měsíc přesouvá čas. A my jsme vždycky s babičkou vedli každýho půl roku před tím přesunem velkou debatu, kam se ty hodiny posunou. Babička to vždycky říkala naopak, jo. Ona to vždycky říkala špatně a mi to přišlo roztomilý, tak zdravím tam nahoru. Nicméně je to o hodinu zpátky teda,
1: ano,
0: pokud se nepletu.
1: Ano, budeme spát o hodinu déle.
0: No, tím pádem teď bude 5 hodin 20 minut, tak by mě zajímalo, co budete dělat. Já budu ve sprše touhle dobou.
1: Já budu už na cestě do rádia.
0: A co Fíla?
2: No já taky. Je vidět, že bydlíš asi blízko jedině.
0: No bydlím blízko, no.
2: No, tak já ne.
1: Nebo mu prostě nevadí chodit pozdě,
0: no,
1: že?
0: No a nebo. Co budete dělat vy, když si teďka představíte, že bude o hodinu méně? Tak to si můžete probrat u sebe v hlavě, no a můžete u toho taky poslouchat další skvělý hity. This is the life. No tak my teda vítáme podzim, i když, jak jsem říkal, trochu s rýbičkou. Taky Coldplay. No a přidáme i aktuální dopravu. Hezký ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Maxi.
6: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
5: Maxi. S tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
8: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
7: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
8: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
9: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
10: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
9: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Výstava Člověk v přírodě. Exotický pavilon, chovatelský pavilon, prodej pomůcek pro chov. Soutěž o nejhezčího voříška. Krajská výstava psů.
13: Tento týden od pátku do neděle. Na výstavišti v Lounech.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
15: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
16: Attention!
17: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
16: Yes,
17: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
16: La Tropical!
17: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
18: Štěpán Kozub zdraví Litoměřice.
19: A Krhut se přidává, hoj.
18: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
19: Přeježděný vztah 3.11.
18: Lístky najdete na ticketportal.cz.
19: Tak googli, kupuj a přijď.
20: Yeah, yeah, yeah. Dělej si, co chceš, jen si duši nepořeš.
21: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
22: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
21: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
22: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
23: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Rekonstrukce mostu vás dnes ráno může zdržet na Lounsku. Pracuje se v Žabci v Plzeňské ulici, která je proto dočasně částečně neprůjezdná. No a pozor taky v Liberci, kde se bude ještě dnes pracovat v Husově ulici. I tam se jezdí objížďkou.
24: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Nord Music.

0: Coldplay na Hit Radio We Pray, 6 hodin 33 minut a Filip má ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, žena z Virginie poslechla radu své matky a koupila si loterijní tiket. Ukázalo se, že to byla velmi dobrá rada, protože vyhrála $500,000. Přepočtu jde o více než 10 milionů korun. Matka tak může říct, že jí tentokrát opravdu poradila dobře. No muž z Michiganu koupil na výprodej obraz za pouhých $30. Později zjistil, že jeho autorkou je známá americká malířka Gertrude Abercrombie. Odborníci odhadují, že by se obraz mohl prodat až za $250,000. Z obyčejného nákupu se tak stal pořádně výhodný obchod. No a tady se možná budeme poznávat, muž ze severní Indie si totiž pořídil nový vůz, ale jelikož pobývá dlouhodobě v zahraničí, nechal si auto postavit na terasu svého domu. Má totiž strach, že při klasickém parkování na ulici by někdo mohl poškodit nebo dokonce ukrást. No a na tu manipulaci musí dokonce používat jeřáb, který si k tomu koupil taky.
3: A já to chápu. Takhle všichni, kdo máme rádi svoje auto, to musíme chápat, protože mě se moje směje a říká mi, že kdybych mohl s tím autem spát, tak už má svoji peřinu, jo. Ale nejhorší, a možná se v tom poznáte, je parkování na veřejném parkovišti.
2: Ano, ano.
3: A když už se to děje, tak já teda osobně i za cenu, že půjdu dál, tak dám auto někam do rohu, kde nestojí vůbec nikdo, pak se vrátíme a z obou stran jsou na tebe nalepený nějaký šroty prostě. Já si říkám, proč?
4: Nějaký šroty.
3: Proč?
4: Hrozný.
3: Znáte to, že jo? No, vidíme, že přikivujete. Tak Blink 182, All the Small Things, taky Jelen, všude zdejší, další skvělá muzika pro vás. Krásné ráno z Hit Rádia, šampioni.

0: A všude je taky Hit Radio. Tohle jsou Jeleni, 6 hodin 40 minut a za půl hoďky budeme zvonit.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Včera paní Petra měla štěstí, slyšela ve vysílání Hit Radia zvonek, taky měla samozřejmě registraci, vylezla před dům a získala tak 8 000 korun.
2: My jsme měli radost, protože předchozí dny se to párkrát nepodařilo. Tím, že se to Pétě podařilo, tak vy dneska soutěžíte opět o 5 000 korun, ale pojďme si asi poslechnout ten včerejšek.
0: Přesně. Zvoníme, zvoníme. Startuje 30 vteřin.
3: Prosím, ať to dopadne. Osmička.
2: No my už je to taky přejeme.
3: Osmička. Tak, prosím, prosím.
0: Kdo jste registrovaný? Pojďte se podívat ven.
3: Já vidím paní, paní.
0: Paní.
3: Na vaše jméno.
4: Petra
3: je správně, je to tak?
2: Jo.
4: Dobrý ráno.
0: Dobré ráno, Peťo. Jak jste na nás číhala? Vy jste byla už na chodbě připravená, nebo...
4: No, já jsem číhala a malá mi tam teprve spinka a on je čas, kdy má vstávat, tady jdeme do školky, tak,
2: tak
4: teď
2: to
4: se nám
2: malá...
4: teda půjde o to líp.
2: To se malá probere a budete teda mít osmičku navíc, to je ráno.
4: No to jo, malá půjde do školky a já jdu do krámu.
0: Jo, koupit si něco hezkýho. Koupit si něco pěkného na sebe. Tak takovou radost měla Péťa a takovou radost můžete mít vy, protože, jak bylo řečeno, tak za už za necelou půl hodinu zvoníme. 5 000 korun pro někoho z vás, kdo máte registraci.
2: Registrovat se ještě stále můžete samozřejmě na webu Hit Radia, tak šup šup a připomínáme, že v pátek vám my dva osobně dovezeme
0: 50 000 korun. To je vlastně za dva dny už.
2: A jo?
0: A oni nám to svěří do ruky, jo? A on tam jede šéf, ne?
2: Měl by, no.
0: No jo, no jo. 50 táců v pátek, 5 000 dnes v 70.
2: To je opravdu taková nedůvěra, že jako s nikým šéf nejede a s náma, jo?
0: To je vlastně pravda, no. My jsme z toho měli radost, protože a Jasmin, on nám říká šéf, no tak já pojedu teda s váma, já budu řídit a Jasmin, jo, jo. A teďka mi to vlastně dochází zpětně, že on s náma jede jako bezpečnostní prvek, aby jsme ty prachy neutratili. Tak registrace a detaily do soutěže na hitradio.cz, dneské ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terpri.cz.
10: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
11: Ty v Bauhausu nevedeme.
10: A Auschus našel byste?
11: To vás zklamu, bohužel.
10: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
11: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
12: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
13: Bauhaus, když se to má podařit.
14: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
15: Je, schořela mi kulma.
16: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
17: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datar, opravdový elektrospecialista.
18: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní. Tomas Arsov v Tetě?
19: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
18: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
19: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
20: Zahrada Svádov zahájila prodej krouhaného zelí. Krouháme ve dnech středa a pátek od 8 do 16 hodin a také v sobotu od 8 do 12 hodin. Více info na www.zahradasvadov.cz.
21: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
22: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
23: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
22: Vážně?
23: Já mám Lelosy na sobě celý den.
22: Lelosy. Too comfortable to take off.
24: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
25: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Cotarelu 125 gramů, dva druhy od dvou kusů za 21,90 za kus. A Activia Kefir 280 gramů za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
26: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pokračuje omezení na dálnici D6, dávejte si pozor kolem kilometru 76 v obou směrech. A dopravní omezení čeká taky v Jablonci nad Nisou, kde jsou zavřené ulice Kamenná a Lipanská. Jezdí se jen okolními ulicemi.
27: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
28: Hit Radio.
29: Zlepši si náladu.
28: Zlepši si náladu. Hit
30: Radio. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Posloucháte snídaně šampionů na Hitrádiu 6.53, Eva Max, hezký ránko šampioni.
1: Zeptám se vás na jednoduchou otázku. Stáli byste 14 hodin ve frontě kvůli 5000, kterou už vlastně máte?
0: Máme odpovídat my dva, nebo odpovídají posluchači? Pokud my, tak ne.
1: Vy taky můžete, ale posluchači samozřejmě. Přesně tohle se dělo včera před pobočkama České národní banky, která vydala 200 tisíc speciálních 5000, a to vlastně ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. A musím říct, že všichni Češi, co tam byli, tak se potom vrhli. V Praze tam byla fronta před otevřením asi 700 metrů. V Brně opravdu lidi čekali třeba 14 hodin.
0: No to jsem čet, ty čekáš prostě 14 hodin na 5000, takže ty čekáš s 5000 v kapse, aby ses mohla koupit tu 5000.
1: Jo, ty to vlastně jako směníš, jo, z Jasně. ručky do ručky, a mohl si dostat maximálně 3 ty 5000.
0: Aha.
1: Ale do budoucna možná jako pohodě věc.
2: A nevím, no. No, já už se dívám teď tady na nějaký inzertní server, už teď to někdo prodává samozřejmě s mírnou přirážkou, ale dá se to koupit za 6000 korun, takže no. To nevím, jestli 14 hodin ve frontě, i kdyby si vzal kolik, 4 kusy maximum, 4 do kapsy no. za 14 hodin, no to úplně moc dobrý není.
0: Taky to mám otevřený tady, hele, 6400, 6900, 6200 dokonce, máš to, hele, kup teď, nestojíš tam prosím 14 hodin ve frontě, no, ale, já si myslím, že my Češi to stání ve frontě máme prostě v genech, jako jo, je to zakořeněný.
1: Stáli jste takhle někde? Já teda nejsem ten typ.
0: Taky ne, co ty?
2: Já určitě ne, možná tak na klobásu 10 minut.
0: Nestojím vůbec.

0: Gustavu Lima.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
7: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Krásné středeční ráno, je přesně 7 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Hasiči letos častěji zasahují u požáru v přírodě. Během letošních prázdnin řešili přes 1800 takových případů, a což je zhruba o 500 víc než loni. Nejčastěji za vznikem požáru stojí lidská nedbalost, situaci navíc zhoršuje dlouhodobé sucho. Lesníci proto začínají v lesích vytvářet průseky, které mají hasičům usnadnit přístup k požárům. Jestliže si hodláte elektromobil ponechat poměrně dlouhou dobu, máte menší pravděpodobnost, že po letech odjedete ze stanice technické kontroly s nepořízenou. Poruchovost aut poháněných elektřinou je totiž u těch s nájezdem od 100 do 200 tisíc kilometrů a ve stáří od 3 do 8 let kolem 16,5%. Zatímco u podobně starých a ojetých aut se spalovacím motorem je to až 22%. A pojďme také na sport. České tenistky zvládly čtvrtfinálové utkání poháru Billie Jean Kingové proti Velké Británii. Na kurtu nezaváhaly Marie Bousková ani Linda Nosková. Česko tak v Šenčenu porazilo Britky 2-0. Semifinálovými soupeřkami českého týmu budou tenistky ze Španělska nebo z Kazachstánu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Ústecký kraj připravuje stavbu výjezdové stanice záchranné služby v Litvínově. Na investici za 96 milionů korun bude žádat dotaci z Evropské unie, která by mohla pokrýt až 85% nákladů. Stavět se ale bude bez ohledu na to, zda kraj dotaci získá. Záchranná služba nyní v Litvínově sídlí v pronajatých prostorech krušnohorské polikliniky, které záchranářům už nevyhovují. V Ústeckém kraji má záchranka 21 základen, nejnovější je v Lovosicích. Na Ústecku bude dnes většinou skoro jasno až polojasno, později odpoledne se víc zatáhne a teploty 16 až 19 stupňů.
12: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
13: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Krásný podzimní den.
14: Krásnou středu vám všem.
15: Snídaně šampionů.
10: Nečekal jsem repy hnedka takhle po ránu, Jasmin. Je tady s námi Filip, je to by hezký ráno.
16: Krásné ráno, promiň, jsem tě přerušil.
10: Já jsem tě říct jenom čau Fílo znovu, víš.
16: Tak čau.
14: Tak čau a krásný ráno i vám všem a zůstaňte s námi, protože za chviličku jeden z vás získá 5 000 korun.
10: Budeme zvonit, soutěž, kdo pak to zvoní, v 7 hodin 10 minut se blíží.
17: Hit Radio Nord Music.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je snídaně šampionů, dobré ráno a tisíce z vás jsou teď jak na trní.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Vy, kdo máte registraci na webu hitradio.cz a zapojili jste se do soutěže Dopak to zvoní, každý den v 7 hodin 10 minut tady ve vysílání pouštíme zvonek a vaším úkolem je se jít podívat ven, jestli tam náhodou nestojí někdo od nás z Hit Radia.
2: Dneska soutěžíte o 5 000 korun a naše hlídka někde v České republice už stojí.
0: Ondra Novotný na telefonu, dobré ráno Ondro.
3: Dobré ráno, přeju.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, zníš vyspale, takže by to dneska mohlo klapnout, mohl by někdo dorazit, co ty na to?
3: No, jako takhle, jdeš na to hezky, uvidíme, jak to bude v realitě. Každopádně chci říct, že stojíme dneska na místě, kde teda El Niño neuřaduje, jo. Tady je klendrak blázen.
0: No, my když jsme spolu mluvili před tím vstupem, tak Petr Roubíček, který tam je s tebou, tak říká, tyhle, tady je taková zima, takže chápu. Takže poznává si znamení, že je zima, ale tak to je asi všude teďka po ránu v republice.
3: Tak to je všude, no. O to lepší, protože všichni půjdou ven, že jo.
0: Jakože se zahřát, že ten běh, jo, tak Ondro, my jdeme zvonit. 30 vteřin startuje teď a zvoníme. A vy, kdo jste registrovaní, šup ven podívat se, jestli tam náhodou nestojí dva chlapy, jeden drží v ruce 5000 korun.
2: Odpočet začal, zbývá 25 sekund, tak pojďte na to.
3: My koukáme, před chvilkou někdo vyšel ven, ale to pravděpodobně vyšel ráno pro rohlík a pro pochoutkový salát, protože ten odešel hnedka pryč.
0: A to bych si dál, ale...
2: 12
3: já
2: sekund.
3: Taky právě, proto jsem to řekl. Kolik?
0: 10 už jenom.
3: Tak to nevypadá úplně nadějně, tady je úplně pusto prázdno z ničeho nic. Ještě před chvilkou tady byl docela provoz, ale teď to úplně nadějně nevypadá.
2: Teď už Ondro, to určitě Ondro, nadějně
0: ale,
2: nevypadá.
0: Ondro, teďka už to je úplně jedno. Konec.
3: Pět tisíc máslího, jako samozřejmě...
0: Majitele, to si teďka...
3: Že jo, ale je docela blízko mé kapse.
0: Jo, ani žádný náznak pohybu, ani teďka po limitu, ne. Jo, nic.
3: Ne, opravdu nic, jenom opravdu těsně předtím, než jste zapli ten zvonek, tak to vypadalo nadějně, někdo vyšel ven, ale ten si šel asi opravdu koupit svačinu a jinak nic, pusto prázdno.
0: Ani obraz, ani zvuk, tak Ondro, Petře, my vám moc děkujeme za to, že jste vstali, těch 5000 samozřejmě nám vraťte, zítra o 6000 korun hrajeme, tak mějte se chlapi, čau.
3: Mějte se, ahoj.
0: Ahoj.
2: Jak říkal Michal, tak tím pádem opravdu dnešní smůla znamená zítřejší štěstí, 6 tisíc korun to bude a v pátek vám my dva vezeme 50 tisíc korun.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Vynikající Mark Ronson a Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart, 7 hodin 18 minut, tohle je Hit Radio, ladíte snídaní šampionů.
1: Pamatujete si ještě takový to, že když vám v autě byla tehdy zima, tak jste jenom zatočili kolečkem a nemuseli jste něco hledat složitě na nějakém displeji, prostě nic, jenom jeden čudlík. Tak nová studie ukázala, že průměrný řidič stráví asi 15 minut měsíčně jenom tím hledáním základních funkcí v tom infotainmentu.
0: Hmm. To souhlasím. Já teda jsem ještě z těch, který mají klasický kolečko, ale mýval jsem auto, který, když si chtěla nastavit topení, tak bylo lepší jako zastavit, protože se musela dostat do pátého podmenu a teprve tam si nastavit jako topení nebo klimatizaci.
1: No hlavně se to vyhřeje a ty jsi v cíli už v tou dobou vlastně u těch nových aut.
0: A nebo celkově takový ty dotykové plochy v autech. Já ty dotykové plochy úplně nejsem kamarád, protože já nevím, třeba výtah s dotykovou ploškou, jo. Ono to vypadá dobře, ale než namačkáš patro, než se trefíš, tak podle mě bys byla nahoře po schodech rychleji. Nebo čudlíky na mobilech, krásný příklad. Jo, dřív se dali SMSky psát, to asi pamatujete všichni, psát poslepu.
1: No to jo.
0: Pod lavicí, třeba jako v autě je dobře, jo, ale prostě poslepu, koukala jsi na cestu a dneska prostě nenapíšeš nic. Zlatý čudliky.
1: Zlatý čudliky, jak to má Fíla?
2: No já mám teda 3 roky starý auto a naštěstí jsem si vybral takový, že nemusím nikde hledat. Mám taky normálně zmáčknu prostě kolečko, otočím si na kolik chci stupňu, takže to je super věc. Ale jak jste říkali s těma čudlíkama, tak nám doma už dlouho nefunguje na televizi ovladač, tak jsem si stáhl na mobil prostě aplikaci. Jasně. No ale tam taky nemůžeš pohmatu jako přepínat, takže musíš furt koukat, takže to jako naprosto znám, ale v autě prosím jako je to skvělá věc, když tam je normálně kolečko, no, klasický.
1: My máme právě ten display a nejhorší, hele, teplota, to ještě nějak naťukáš, ale když chceš něco zadávat jakože do navigace na tom displeji a teďka Kuba jede, já zadávám, takže samozřejmě auto drncá, takže já místo Ječka zmáčknu třeba Zetko, že jo, a prostě je to strašný, strašný.
0: No, oni tady ty všechny ty naleštěný displeje vypadají dobře na prospektech. Ale pak v reálném provozu, to je o život. To je o život. Jsou to taky lapače otisku prstů teda.
2: Teď jsem to chtěl říct, je to neustále opatlaný.
0: Opatlaný. Takže jestli nás slyší nějaký výrobce tady z Čech, na konkrétně automobilka, prosím vás, chceme zpátky ty normální otoční čudlíky, jo. Mirai Trips dokola za chvíli na Hit Radio a taky pro vás, kdo nás sledíte v autě, aktuální doprava.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
9: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
10: Trenýrkarna.cz.
11: Hlášení pro lovce slev.
10: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
14: Tomas Arsov v Tetě?
13: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
14: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
13: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
15: Tak co rande?
16: Katastrofa, celou dobu mluvili jenom o sobě.
15: Jasná diagnóza, nevydařené rande.
16: A léčba?
15: Terapie módou, jdeme!
17: Nové boty možná zlomené srdce nespraví, ale náladu zvednou spolehlivě. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Olympia Teplice.
18: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
19: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
20: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
21: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Komplikace v dopravě teď čekají na Českolipsku. Dávejte si velký pozor na průtahu obcí Jestřebí, kde došlo ke střetu osobního auta s divočákem. A dopravní omezení připomínám v Liberci, kde se pracuje v Sokolovské ulici. Zůstává neprůjezdná.
22: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
23: Hit Radio Nord Music.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: poslední song na středeční ránko, jak vyšitej, Sophie B. Hawkins, Right Beside You, 7 hodin 32 minut. Za malou chvíli, rychlá pětka, o co soutěžíte, tak detaily přidáme hned po ranním updateu s Filipem, pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Do knihovny v americkém New Hampshire se někdo vrátil časopis, který si půjčil před neuvěřitelnými 132 lety. Kdyby se počítalo běžné spozné, vyšly by na více než 12 000 dolarů. Knihovna ale pokutu pochopitelně nepožadovala, hlavní je, že se historický vítěz konečně vrátil. To byla dobrá zpráva teda. Tak zkusíme to správně teď všechno. Policisté v New Jersey dostali neobvyklé hlášení. V přední masce automobilu byla zaklíněná krajina. Had měřil zhruba 90 cm a do auta se dostal za dosud nejasných okolností. Policisté ho tady opatrně vyprostili a auto bylo v pořádku. No a v Seattlu vznikl obchod, ve kterém si nic nekoupíte, tedy alespoň ne něco, co byste skutečně potřebovali. Jmenuje se Inconvenience Store a nabízí například předem zamotané USB kabely a také prázdný obal od chipsů. Jde totiž o uměleckou instalaci, která se dělá legraci z běžných životních otravných situací.
3: Hele, tak na kabely nemusíte chodit do tohoto obchodu, stačí se přijít podívat ke mně. Hele, můj fén a nabíječka a tak, já jsem na to expert.
0: No to jo, já, podle mě se dělej lidi do dvou skupiny. Jo. Na ty, co musí mít kabel, já nevím, od notebooku, od fénu, od všeho, naprosto rovný a žádný úzel. A pak tady Jasmin, ta má zamotaný všechno. Řekni, tak to řekni.
3: Ne, je to tak, řekni ale, to, ale
0: co,
3: podle
0: co,
3: mě.
0: Co ti dělám, řekni to.
3: No rozmotáváme kabely, no, no. Ale podle mě to tak opravdu je, že většinou to mají chlapi, tuhle tu úchylku na narovnaný kabely a holkám je to jedno. A zase jinak holky uklízejí všechno, ale co já znám, tak holky mají kabely zamotaný.
0: Uděláme takovou sondu mezi naše posluchače. Lidi nám napište, jestli máte rádi teda jako rovný kabely, anebo jestli vám nevadí uzly na kabelech. Tak. Hrozná blbost. Voldemoon, Shut Up and Dance, další hity pro vás, no a hlavně taky, jak jsme slíbili, je tady rychlá pětka. Tento týden hrajete o vouchery do e-shopu Under Armour v hodnotě 6000 korun a můžete si za to koupit, co chcete. Tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Shut Up and Dance. Tohle je Hit Radio v 7.38. Hezké ráno. A tohle bude Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
2: Tento týden hrajete o 6000 na nákup na Under Armour, kde si můžete vybrat naprosto cokoliv z jejich e-shopu, mikinu, legíny, boty, cokoliv.
0: Mimochodem, tuhle skvělou výhru máme díky Vojenské zdravotní pojišťovně, u které může být kdokoliv, od těch nejmenších, od dětí až po seniory, a přispívá taky třeba na sport i prevenci. No a kdo si s námi zahraje o voucher v hodnotě 6000 korun do Under Armour, bude Míra ze Slušovy. Hezké ráno.
3: Hezké ráno, ahoj.
2: Dobré ráno.
0: Hezké ránko, Míro. Tak co ty a sport, kladný nebo záporný vztah?
3: No, tak já spíš jako, že tak jezdím na kole a na bruslích, takže tak nějak.
2: Tak
0: to
2: dobrý.
0: Se hodí, to se hodí. Under Armour, nakoupíš určitě všechno i na kole a na brusle. Tak pět otázek, které tě dělí od výhry, a startujeme teď.
1: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
2: Kolik je 20 plus 30 plus 10?
3: 60.
2: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Míro, budeš vědět, jaký zvíře má klepeta a chodí často do strany?
3: Rak nebo krab?
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Krab.
2: Která část rostliny bývá pod zemí?
3: Kořen.
0: Je to tak.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Mirko, na co máme kompas? Co nám ukazuje?
3: Mirka, máme jít.
2: Ano, světové strany, je to
0: a
2: tak.
0: A pátá otázka, poslední.
2: Jaký nástroj používáme k zatloukání hřebíku?
3: Kladivo.
2: Jo.
0: Mirko! Mirko, ty budeš frajer na tom kole, kamaráde. Je to tam, voucher v hodnotě 6000 korun do Under Armour od Vojenské zdravotní pojišťovny. Tohle je tvé.
3: Super, díky moc.
2: Moc gratulujem.
0: Tak není zač. Co tě čeká dneska takhle při středě?
3: No, teď zrovna právě, že jsem na cestě do práce, takže jsem si přizastavil.
0: Aha.
3: A tak mě čeká, jako ještě pojedu asi s dcerou taky na tom kole. Ještě jestli se bude dát nějak počasí, sice to moc nevypadá, ale uvidíme.
0: O víkendu máme hezky. O víkendu máme hezky. Tak Míro, Míro, už můžeš zařadit jedničku, pomalu vyrazit, rádio se zesílit. Je tady Benson Boone a my ti přejeme hezký ráno. Čau.
3: Taky, taky, mějte se pěkně, ahojte.
2: Ahoj.
3: Čau.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.
4: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Hit Radio Nord Music.

0: 8:45, za 2 minuty tohle Hit Radio. Krásné ráno, mě by zajímalo, jak se vám poslední dny spí, co? Dáme si trochu astro okénko. Jak se vám spí, co vám dvěma?
1: Jo, nic moc vlastně.
0: Co ty, Fílo?
2: No, mně se spí nic moc tak nějak celý rok, takže bohužel. Ale je to lepší než v těch 30kách teda.
0: No jasně, tak tam se proto, protože lidé citliví na úplňky a tyhle věci hlásí problémy se spánkem a já jsem mezi nima, protože sobotní úplněk, snad ten nejsilnější v letošním roce a hlavně první podzimní se blíží a jmenuje se sklizňový úplněk.
1: Sklizňový,
0: jak to zní, co? Že takzvaně sklidíme, co jsme zaseli.
1: Ale vždycky, když je úplněk, tak jsou takový dvě skupiny lidí. Jedni říkají, že se jich to nijak netýká, nedotýká, a druhý naopak svádějí třeba všechno na ten úplněk, ale úplně všechno.
0: Tak hádejte, do který kategorie spadá tady Míša. Máte jednu možnost, dá se na to parádně vymluvit. A to pak vždycky, když přijdeš do té práce, třeba teďka, nevím, kdyby bylo ten úplněk v pondělí, jo, tak přijdeš a to prostě měsíc a přitom si kalala do 3 do rána, chápeš, jo. Takže dámy a pánové, víkendový úplněk, nejsilnější úplněk, sklizňový měsíc, už tuto sobotu i ve vašem městě. Byla skoro jak pozvánka do kina, co? Global DJs, What a Feeling, taky Pokáč, Solitaire, další skvělý hity pro vás za chvíli a taky aktuální doprava, ať víte, jak to jezdí, hezký ranko.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
4: Okim vás zve na akci Člověk v přírodě v Lounech. Od 25. do 27. září vás čeká víkend plný programu, inspirace, vystavených vozů Okim a představení nového modelu Epic. Přijďte se podívat, užít si atmosféru akce a zastavit se u expozice Okim. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Okim, Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. Okim.cz.
5: Okim.cz. Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do Pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: Elitedate.cz.
10: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
11: Ty v Bauhausu nevedeme.
10: A Auschus našel byste?
11: To vás zklamu, bohužel.
10: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
11: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
12: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když
13: se to má podařit. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
14: Výstava Člověk v přírodě. Exotický pavilon, chovatelský pavilon, prodej pomůcek pro chov. Soutěž o nejhezčího voříška. Krajská výstava psů.
15: Tento týden od pátku do neděle. Na výstavišti v Lounech.
16: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
17: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
19: Zahrada Svádov zahájila prodej krouhaného zelí. Krouháme ve dnech středa a pátek od

0: Chytří si to spočítali. Tiguan pojme rodinu, výbavu i víkend na horách, za to cenu má překvapivě nízkou. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 9 290 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Stavební práce nově komplikují dopravu na Českolipsku. Pozor v Novém Boru, kde je proto omezený průjezd Husovou ulicí. A pracuje se taky v Ústí nad Labem. Zdržet se tam krátce můžete v Bělehradské ulici, která je v opravovaném úseku neprůjezdná.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Flash Dance.

0: Lukáč, Solitér. Štěstí najdeš všude, kam se podívá. Taky vás to tak baví, nás moc. 7.56, Hit Radio, hezké ranko.
1: Mám pro vás něco, co jste určitě nevěděli, ale je to pravda a nebudete tomu věřit. Apple má ve svých podmínkách mimo jiný napsáno, že jeho software nesmíte používat při vývoji nebo výrobě jaderných, chemických nebo biologických zbraní.
0: To je zajímavý, proč to tam mají? Takhle, je jako jasný, že jsme to nikdo nečet, protože obchodní podmínky, ať už instalujeme cokoliv, tak nečte nikdo. Prostě klikneš souhlasím, protože prostě jo, jasně, dobrý, tak tam je napsáno prostě 1000 stran textu, tak to odsouhlasíš a nevíš co, takže tam je tohle teďka.
1: Takže bychom vlastně asi měli ty podmínky číst.
0: Tak to mě úplně nebaví, tato informace, protože za mě to je ta blbý, jo. My všichni, kdo čekáme, až nám do výdejního boxu přijde obohacený uran a pak jsme si u toho chtěli pustit tohle. Tak máme teda smůlu, jo? Takže Android si musíme pořídit, abychom mohli jako sestrojit atomovku, jo? Dobře. Pojďme na hity. Pojďme na songy, který máme rádi. Safrido, tohle jsou bubínky Played Live. 7.57, za chvíli 8 hodin, Filip dá další zprávy. A my vám s Jasmin přejeme krásný středeční ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
8: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
9: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Krásné středeční ráno, jsou tu další zprávy, vítejte u nich. Země vlivem tání polárního ledu mění svůj tvar. Nová zjištění geologů poukazují na znatelné odchylky na pólech i na rovníku, které ovlivňuje také přerozdělování velkého množství vody v oceánech. Ukazuje se tak, že globální oteplování a klimatické změny fyzicky formují naší planetu víc, než se dosud předpokládalo. Od středy 2. prosince bude mezi Českem a Španělskem létat dvakrát týdně nová přímá letecká linka. Propojí Prahu a Santiago de Compostela, ležící v Galicii na severozápadě Španělska, které je také významným poutním místem. A pojďme také na sport. Čeští útočníci David Pastrňák a Pavel Zacha si připsali po asistenci při výhře Bostonu 5-1 nad Filadelfií v letošní přípravě NHL, za kterou zápas kvůli zranění nedochytal Daniel Vladař. Forward Ondřej Becher střelil první gól a pomohl Detroitu k vítězství 7-4 na ledě Pittsburghu. Brankář Karel Vejmelka vychytal Utahu výhru 6-3 na ledě Los Angeles. Pojďme na region raději.
11: Další ročník náborové akce Malý hokejistů pokračuje. Týden hokeje probíhá v klubech po celé republice právě tento týden. Děti si mohou vyzkoušet své první krůčky na ledě a rodiče získat detailní informace o tom, jak probíhá hokejový trénink. Dnes na malé hokejisty a hokejistky čekají třeba v Rounici nad Labem a Litvínově, zítra to budou Teplice, Litoměřice nebo Chomutov. Sebou stačí jen brusle, helma, ta může být i cyklistická nebo lyžařská a rukavice. Na severu Čech očekáváme po většinu dnes skoro jasno až polojasno, později odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti a teploty 16 až 19 stupňů.
12: Léto na klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
13: Dobré ráno, šampione!
14: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
15: jsme tady pro tebe.
14: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
16: A Filipem.
10: Dobré ránko.
16: Dobré ráno.
10: Čau, půjdeme na lodě.
17: Či tak na čem to budou hrát? Na ledě nebo na lodi?
10: Ne, to je právě speciální hokej, místo na ledě se hraje na lodi. Jo. Takže vy jste mě nepochopili vůbec, to byl přátelák.
17: Jo, takhle, jo, přátel, tak to je v pohodě. Tak my vám přejeme krásné ránko, doufáme, že atmosféra i u vás je taková, jako tady u nás ve studiu. Činasky každý ráno, tím startuje další hodina, tak pojďme na to.
18: Hit Radio North Music.
19: Každý ráno, když si vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

0: 8 hodin, 8 minut, tohle jsou Činasky na Hit Rádiu každý ráno. Vám přejeme dobrý ráno. Pojďte si představit situaci. Přijdete k autu a zjistíte, že vám někdo ukradl třeba, nevím, autorádio, ale na zadním sedadle leží cizí dámský šperky. Tak to je ten okamžik, že víte, že jste tak trochu v háji, protože tady ty historce o nešikovném zloději vám doma nikdo neuvěří. Co se stalo, to se děje na Slovensku. Jeden zloděj vykrádal auta a jak šel od jednoho k druhému, tak on vždycky v tom každém autě vytratil nějaký lup, jo. Takže lidi, co přišli do svého auta, tak ve svém autě našli úplně jiné věci.
1: Prosím vás, když už kradete, tak nedělejte problémy doma těm lidem, který okrádáte aspoň.
0: No ale jak to vysvětlíš pak, že jo? To nevysvětlíš.
1: No,
0: to nevysvětlíš.
1: Říkám.
0: Představ si, kdyby jsme byli pár a teďka bys sedla ke mně do auta a, no. A tam by byly prostě třeba cizí naušnice, ženský. Tak uvěříš tomu, že bych ti řekl, že to asi tam někdo musel prostě jako nechat
1: no,
0: nějaký zloděj? No, tak
1: no.
0: Vidíš.
2: Mně jo, třeba prej.
1: Ne, ale tak když se vám třeba stala nějaká takováhle věc, že třeba něco vypadá nevinně a vy vysvětlujete, hele, počkej, to není tak, jak to vypadá, ale nedokážete to vysvětlit. Stalo se vám něco takového?
0: Ty bláho, mě vlastně nedávno, já nevím, jestli to můžu říct, no teďka už
1: no,
0: musím.
1: Teď už
0: no.
1: Musíš,
0: teď
1: no.
0: Už musím, no. Tak my jsme tady v rádiu měli takový reklamní prezervativy, vlastně, jestli pamatuješ.
1: Oni,
0: tak ty tady byli, no a prostě říkám, hele, to je docela hezký a ne, že bych to na něco potřeboval, ale tak jsem si to hodil do tašky v odnočasu. A jen tak prostě, že jo, rádio, mám rád to rádio, ty reklamní předměty, to jako schraňuju. No dobrý, tak jsem to měl v té tašce, tak to tam jako leželo a pak moje jednou říká, že nemá nabíječku nebo něco, tak já říkám, hele, tak běž si do té tašky v odnočasu a tam to bylo. Hele, myslím, že mi to nevěří dodnes. A jestli poslouchá, tak teďka by mohla uvěřit, že to opravdu tam jako bylo náhodou.
1: Hele, ale chápu jí, taky bych tomu nevěřila, no. Takže jestli i vy máte něco takového, tak číslo k nám znáte a pokud ne, 777-937-777.
0: Můžete nám nahrát hlasovku přes WhatsApp nebo nám to poslat zprávou. A chceme teda ty nejvíc neuvěřitelný příběhy, kdy jste opravdu měli pravdu a protějšek, nebo když jste říkali pravdu a protějšek vám to absolutně nevěřil, že si myslel, že si vymýšlíte. Ať už doma nebo třeba šéf v práci. Teď hity Lady Gaga, Bruno Mars.

0: Beberexa, Faithless, perfektní reinkarnace, New Religion, 8:45, 2 minuty k tomu. Na Hit Radio.
1: Měli jsme tady pro vás pár příběhů z kategorie, kdy přísaháte, že to není, jak to vypadá. Michal tady mluvil o nějaký historce z prezervativy a najednou přišla zpráva, já takhle jednou uklízela už bývalému příteli prádlo do skříně a tam byly 3 krabičky prezervativů a 1 načatá. Když jsem se ho na to zeptala, tak zvýšeným hlasem řekl, že o ničem neví a proč jsem šla do jeho skříně. No, pak jsem zjistila, že mě podvádí s bývalou manželkou.
0: No, co na to říct, no?
1: No, že se ti teďka ten tvůj obrázek moc nevylepšil.
0: Co na to říct? Co na to říct? No, když byl teda jeden načatej, tak mohl říct, že to zkoušel nafouknout, že na hlavě. Další zpráva od Lenky. Krásné ráno, mám jednu podobnou historku. Přišel jsem večer domů a přítel se tvářil divně, skoro se mnou nemluvil. Až druhý den vyšlo najevo, že co mi má jako říct, když přijdu domů a jsem cítit nějakým jiným chlapem. Vytáhla jsem z tašky vůni, kterou jsem mu chtěla koupit jako překvapení a v obchodě je na sobě zkoušela. Tak se to vysvětlilo. Zdraví Lenka.
1: Tak tady to dopadlo dobře. Pak tady máme hlasovku od Jirky, pokud se nepletu. Mm-hmm.
2: Ahoj, tady Jirka, k tomu vašemu tématu. Já čistím auta a vždycky všechno, co v autě najdu, tak dám do krabice takový papírový. A jednou jsem čistil pánovi auto a plnej kaslík tam prostě někde skovaný prezervativy, třeba 10 balíčků. A všechno s techničákem, všechno, co se našlo ve stylu, dalo se to do ty bedny. No jo, ale pro auto si přijela jeho manželka. A teď ona, já vám tady tu bednu nechám. A začala všechno dávat na místo. No a co myslíte, jak to dopadlo? Hezký den, čau.
1: To je nemilý.
0: Neskutečný. Poučení neposílat své ženy vyzvednout umyté auto.
1: A ty jsi taky říkal, že jsi vzpomněl ještě na nějakou historii.
0: Já jsem si vzpomněl, jestli můžu přidat, moje mamka má obchod s oblečením. No a já jsem takhle jednou převážel plný...
1: Že ti nedoručí občas něco?
0: Plný kufr podprsenek. Hmm. No, bylo to na ramínkách, byly úplně nový, dobrý, tak to převážím. A já jsem se mezi tím stavoval kamarádovi v jednom, to byl autoprodej autodílu pro nějaký díl, který byl velký, tak akorát do kufru. A teďka mi říká ten pán, já vám to dám do kufru. A já, no jasně. A teďka, jak chytám za to madlou toho kufru, tak mi došlo, co v tom kufru je, jo. Tak jsem to odevřel a zachytil jsem to ještě, než to doodevřelo a říkám tomu chlapovi, co nás asi to odevřel, asi se mě na nic neptejte, jo. Když to odevřelo a on se na mě tak podíval, říká, neptám. Tadyhle, nevím, možná se to k němu teďka dostalo, tak to možná teď po třeba 10 letech pochopí. Imagine Dragons Symphony na Hit Radio v 8:20, hezké ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Já z tebe snad vykvetu.
6: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
7: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Jsem hrdina.
10: Co tady blbneš?
9: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
10: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
9: Vše na 211.cz.
10: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
11: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když
12: se to má podařit. S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
14: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
15: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
16: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
15: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
16: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
17: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
18: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
19: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
20: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
19: Vážně?
20: Já mám Lelosy na sobě celý den.
19: Lelosy. Too comfortable to take off.
21: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 22,90 a jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 9,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
22: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K nehodě došlo na Ústecku, dávejte si velký pozor na hlavním tahu v obci Libouchec, kde policie vyšetřuje střet dvou osobních vozidel. A pozor taky v Liberci, kde je nehoda v Husově ulici. Tam je to srážka osobního auta s cyklistou.
23: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
14: Podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když se probudíte do mlhavého rána,
0: A víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hit Radio. Zlepši si náladu.

0: Krásné ráno z Hitrádia. Tohle je Taylor Swift. Chvíli po půl deváté, s vámi Michal, Jasmina, Filip a Fíla má ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásně ráno. Účastníci půlmaratonu v Anglii museli při závodu překonávat nečekanou překážku. Část trati totiž zaplavila voda a běžci se místy brodili doslova zatopenými ulicemi. Někteří pokračovali, jako by šlo o běžnou součást závodu. Američan David Rush přidal další poněkud bizarní rekord. Za jednu hodinu dokázal složit 415 papírových letadel. Tento člověk už přitom drží více než 200 Guinnessových rekordů. No a na závěr, žena v Austrálii zažila jednu z nejhorších možných nočních můr. Probudila se totiž s živým netopírem v ústech. Zvíře se jí dostalo do domu a během noci se dostalo až k ní. Po takovém probuzení už člověk pravděpodobně kávu ani nepotřebuje. Co, Michale?
0: Tak a to byl pacient nula během covidu.
2: No, přesně tak, to mohlo být takhle.
0: Jak ti může, já přemýšlím, jak ti může vlíst netopír do pusy během spánku, aniž by si z toho nevšiml?
3: No, rozhodně se toho budeme dneska všichni bát.
0: Takhle, mě by zajímalo, co nejhoršího vám kdy v noci vlezlo do pusy.
3: Jseš fakt je lito.
0: Prosím tě, já bych se třeba...
3: Jseš fakt hovado.
0: Pavouka, ne?
3: No.
0: Fool's Garden, Lemon...
2: Nebo had třeba, že jo, tam mohl...
0: No, tvůj. 8.36 ráno.

0: Takhle vám hraje středeční Hit Radio, Calvin Harris, John Newman, Blame, 8.42. Stále přejeme fantastické středeční ránko.
1: S příchodem podzimu všichni tak nějak měníme šatník a hlavně s příchodem toho třeba deštivého počasí potom i obuv, jo. A možná to taky znáte, že když si jdete kupovat nové boty, tak si až v tu chvíli tý nový koupě všimnete, že ty vaše boty už jsou vlastně fakt hnusný,
0: to
1: že už
0: fakt
1: na tom nejsou dobře.
0: Že jsou totálně ošuntělý. Já jsem spíš myslel, že se dostaneš k situaci, když si jdeme koupit nové boty a ta paní, a ta prodavačka nebo ten prodavač ti nabízí automaticky impregnaci k těm botám. No
1: taky.
0: A já jsem takovej, já se teda přiznám, možná jsem trošku blbec, jo, ale já vždycky říkám, to je v pohodě, já mám doma. Samozřejmě, že nemám. A já jsem zjistil, já jsem si ji poprvé koupil tady na ty boty, co mám, a podívej se, jak vypadají. Dobrý, ne?
1: Pohodě, no.
0: Pohodě. Protože jsem se je naimpregnoval, pak teda jsem měl takový zaprášený tohle, ale oni se dali krásně vyčistit, otřít, tak jsem je nastříkal znova. A zjistil jsem, že ty boty nemám na měsíc, ale že pravděpodobně vydrží třeba i půl roku. Jako jo.
1: Takže impregnace do všech domácností, ale k tomu, co jsem říkala na startu, tak zažíváte to taky, ne? Že já si myslím, že mám jako bílý boty, ale
0: ukaž?
1: Pak...
0: Já to nevidím, ukaž.
1: Dobře, tak tyhle už, ale jo, no tak,
0: jsou
1: tak nějak.
0: Ještě.
1: Je to taková šedobílá, není to sněhově bílá, ale je to furt za mě bílá, dokud nejdu do toho obchodu a tam zjistím, že tohle už je skoro černá oproti tomu.
0: Je to trochu 50 odstínů šedě, ale pořád dobrý ještě. Tak vy, kdo máte na sobě bodky, které už pomalu dosluhujou, tak třeba vyražte dneska si nakoupit nějaký nový hezký, udělat si radost při středě a vzpomeňte si na nás a hlavně takhle, nezapomeňte na tu impregnaci. Je to fakt dobrý. A fakt dobrý jsou i další hity Kamrad Be Mine, za malou chvíli hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Under Armour makes you better.
6: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
12: www.projektantbudoucnosti.cz.
13: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
12: Jsem hrdina.
15: Co tady blbneš?
12: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
15: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
12: Vše na 211.cz.
15: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
12: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
16: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
17: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
18: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
17: Jedu ale jen na čerpačku.
18: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
19: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
20: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Rádiu.

0: 8.57. Tohle je středeční hit rádio Alan Walker Faded. To byl taky poslední song středeční snídaně. My vám chceme poděkovat a hlavně taky připomenout, že dneska v 7.10 soutěž Kdo pak to zvoní. Zvonili jsme, byli jsme v Pardubicích, ale nikdo nám nepřišel otevřít. To znamená, že z 5000 korun, které jsme pro vás měli nachystané, to měníme zítra 6000.
1: A v pátek vám my dva osobně dovezeme 50 000 korun.
0: A to je výhra, cože tam budeme
1: výhra,
0: my dva.
1: No jo.
0: To je výhra. Komplet detaily a registrace na webu hitradio.cz.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
0: Mějte se krásně, budeme se na vás těšit. Zítra bude čtvrtek v 6.
1: Tak ahoj.
0: Čau.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte v Chomutově v Pražské ulici směrem do centra u křižovatky s Libušinou. Bouralo tam osobní auto s autobusem, počítejte s možnými komplikacemi. A ještě v Teplicích v ulici Československých dobrovolců, tam máme bouračku dvou osobních aut. I tam počítejte s kratším zdržením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
7: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Pitva potvrdila, že utonulý v jezeře Most je 19-letý mladík, po kterém policie pátrala od letní bouřky. Případ policejní vyšetřovatel odloží, protože na úmrtí se nepodílela žádná jiná osoba a nebyl spáchan trestný čin. Tělo našel soukromý potápěč z Polska minulý týden ve čtvrtek. Poslanci by dnes měli schvalovat zastavení pravidelného zdražování dálničních známek, proberou i novelu, která umožní veřejnosti přístup k většímu množství údajů o dopravě, zabývat se mají i například změnami pravidel penzijního spoření nebo růstem důchodu starších penzistů. Česká armáda zahájila u Vyškova na Moravě a v Lipníku nad Bečvou mezinárodní experimentální cvičení Drone Shield 2026. Zaměřuje se na bezpilotní prostředky a obranu proti nim. V podmínkách reálnému vojenskému nasazení chce prověřovat nové technologie a možnosti jejich propojení. České tenisky porazily na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové Velkou Británii 2-0 a postoupily do semifinále. Rozhodující druhý bod dnes získala na tvrdém povrchu v Šenčenu Linda Nosková, která navázala na výhru Marie Bouskové z prvního zápasu.
10: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
3: Na severu Čech čekáme dnes po většinu dne skoro jasno až polojasno, později odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti. Teploty 16 až 19, na horách to bude do 14 stupňů Celsia. Takové bude počasí a teď už je tady Lucka Adam, startuje LSD.
9: Dej si dávku pracovní prokrastinace. Dan Rakacký, Lucie Šlégr a nejlepší dopolední show na severu Čech. Na severu Čech. Hit Radio North Music.
11: No tak Robert už to prozradil. Lucie is back, je zpátky. Vítám tě, Lucinko, ahoj.
12: Ahoj, krásné dobré ráno.
11: Vítáme dopoledne, taky všechny posluchače,
12: vítáme
11: že jo?
12: Vítáme všechny posluchače. Ano. Já jsem si dovolila...
11: To jsi dovolila teda.
12: Včera jsem si vzala, co to je sick day, se tomu říká.
11: Sick day, no, no, no.
12: No, protože od minulý středy mi nebylo dobře.
11: Mm-hmm.
12: Včera to skočilo i na mého nejmladšího syna, 6-letého, takže jsme byl nachlazený. Přátelé, už to, jako já jsem si myslela, že máme krásný babí léto v tom září, ale ne. Nemoce už přicházejí, prosím vás, pokud jste na tom stejně, prej se to taky, ale mně se to drží týden vlastně, ještě furt jsem zahůhněná, tak já doufám, že naši posluchači jsou na tom jenom líp a pokud ne, tak hlavně zůstaňte s náma na Hit Radio North Music.
11: A dejte si čaj. Tak, nicméně Lucie trošku kecá, já vám řeknu ten pravý důvod za chvíli,
12: co
11: proč
12: povídáš?
11: Včera nebyla, no víme, já to pustím za chvíli. Tak teď si dáme, hele, i přesto, ty jsi říkala to zahůňání, i přesto, že máme středu, tak si dáme jednu barvou písničku, tak barem nepohrdneš, ne? Pojď na sklenku.
12: To se taky zahuňává.
11: Tady jsou Šebuzí a Bar Song s vámi Hit Radio North Music. Krásné dopoledne.

0: Parády Nord Music, s váma vaše OSD, Lucka s Danem, jediná legální droga na severu Čech a přejeme vám krásnou středu, haleluja.
1: Haleluja.
0: Ať se to už překlopí ten týden haleluja. Na ten víkend, haleluja, můžeme tady vyzývat bohy.
1: Milá Lucinko, přišlo sem asi tisíce e-mailů, který jsou rádi, že jsi se vrátila.
0: No tak, nepřeháně.
1: Že jsi včera nebyla. Ty jsi teda říkala, že jsi byla původně s nemocným synem doma, protože jsi neměla hlídání, ale...
0: Ano.
1: Ono to tak není. Přátelé, je to trošku jinak. Lucie nám lhala, protože ona v pondělí večera, to jsi říkala taky, šla na hlasové školení. Paní, je to profesorka? Asi jo, vy.
0: Asi paní profesorka Jana Postlerová, která má na starosti televizi Prima a má tam takové ty svoje řečnické hodiny.
1: Ano, a než tam odešla, tak nám řekla do vysílání toto.
0: Takhle, možná přijdu s krokodýlýma slzama, uvidíme. A pokud bude na mě hodně zlá...
1: Tak
0: nepřijdu vůbec, budu brečet doma.
1: No, takže to je ten důvod, protože asi byla paní Postlerová na Lucie hodně zlá, tak včera byla doma a brečela v koutě.
0: Já musím říct, že nikdy nelžu.
1: Ne, tak povídej, jak to je. To byl...
0: Ale myslela jsem na to, bylo to vlastně vtipný, že jsem tohleto řekla na konci a pak jsem ráno do novy psala Dané malej, prostě taky zahůhňaný, chrchlá tohle. Asi zůstaneme dneska doma, před celou noc kašlal.
1: Jasný.
0: A moc se nevyspal, já s ním taky ne, takže jsme včera si dovolili udělat takový nemocenský den s tím synem a tak jsem mu to na novy napsala a samozřejmě přišla odpověď. A jaká byla paní Postlerová?
1: Ano, to nás zajímá všechny.
0: Ty jsi normálně myslel, že nepřijdu kvůli ní, že mě to opravdu nějak zasáhlo.
1: No, takhle, je to paní, která se zabývá tím, jak se správně mluví. Že?
0: Je to taková řečnická legenda, rétorika.
1: A myslím si, že umí člověka tak rozebrat, že řekneš, já už v životě mluvit do mikrofonu nebudu, protože to neumím.
0: Oni všichni strašejí, že je velice přísná a já musím říct, že... Byla velice milá.
1: Tak povídej.
0: Já jsem si z té hodiny vlastně odnesla spoustu hezkých pocitů z ní jako z osobnosti. Byla strašně fajn a já jsem teda dělala všechno, co chtěla. Moc nevím, co po mně chtěla, ale všechno, co jsem dělala, bylo dobře.
1: Jo.
0: Takže ona se na mě furt usmívala. A řekla mi, nebojte se, Lucie, to pochopíte až tu druhou, třetí hodinu, co po vás chci. Hlavně, že to děláte dobře, máte koutky nahoru, všechno dobře, dobře. A já říkám, aha, dobře. Takže já jsem odjížděla úplně zmatená z celý té první hodiny. Ale mám takový, já jsem si to teda tady připravila sebou, jo.
1: Tak
0: teď jsem si to tady rychle našla v telefonu, protože já jsem si tam ofotila. Jak se jako rozmlouváme tam, jo? Ona, nebo takhle, ona potřebuje vědět, jestli dostatečně otevíráš koutky.
1: Artikuluješ?
0: Takže pozor, jdeme na to, jo. Kůň, nesměj se.
1: Kůň.
0: Můžeš to zkoušet. Kůň, to právě je přesně také. Kůň, padl v tůň. Žbloňk. Zvoň, běž, proň. Kůň. A takhle jako, ale pozor, to je ještě jako hezký. Ale pak jedeš, já si takhle budu povouchávat, jo, protože to musíš mít i ten rytmus.
1: Do rytmu.
0: Dej vidličky do poličky, vedle lžičky. Správně. Všechny klíčky na kolíčky a hrnečky pod pokličky. Správně. To jsme si to uklidili. Viď.
1: To je dobrý.
0: A tohle jsem tam dělala na začátku. A teď já, víš, jak mám to, má to šestiletý dítě, tak jsem měla pocit, to není problém, rozumíš? To jako, že říkáš jako říkanky někde. Akorát teda novinka, že neříkáš to jsme, ale musíš říkat jsme.
1: Jsme.
0: V televizi, bez jo.
1: Aha.
0: To bysme, jsme. Jo, žádný, já jsem.
1: Takže spisovně. Taky, ty jsi
0: Takže
1: ještě,
0: nespisovně, já
1: ty,
0: jsem.
1: Ty jsi ještě říkala jednu věc, a už to urychlíme, že když jsi začal mluvit, tak ti říkala, tak zabrzdíme, nejsme v rádiu,
0: ano, mluvíme pomaleji na obrazovku.
1: Fakt jo.
0: Takže budu muset trošku
1: ubrat.
0: Konečně uberu ten plyn v životě. Furt jedeš na plný bomby, rozumíš, ta společnost je nutí makat, je rychle, prostě výkon a tady ne. Přijdeš na Primu a zpomál, holčičko.
1: Ano, dobře, zpomál.
0: Takže tahle ta práce se mi bude líbit.
1: To pomalu a já si jdu trénovat. Kůň!

0: Krásnou středu, díky za to, že jste s námi, s váma, vaše hit rádio Nord muzika, samozřejmě LSDčko, Lucka s Danem.
1: Včera se stala velká věc, v Chomutově, v Rocknet aréně, skupina Kabát odstartovala svoje turné 2026, v Chomutově to byl úplně první koncert, já tam byl.
0: Já jsem to věděla, psal jsi mi to, byla jsem trošku smutná, už se na tom všichni pozastavil, že Tepličáci mají první turné
1: no.
0: Chomutově, jako jo, rodilí Tepličáci,
1: koncert,
0: no. Prostě dobře, no, tak jsme jeden sever, no,
1: přesně.
0: Jeden kraj, jeden mrav.
1: A já tam byl a pokud vy ne, tak za chviličku vás tam vtáhneme a řeknu vám, jaký ten koncert byl a co všechno se tam dělo.
0: Měli kabáty? Kabáti?
1: Všichni měli kabáty.

0: šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Maxi.
2: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Výstava Člověk v přírodě. Exotický pavilon, chovatelský pavilon, prodej pomůcek pro chov. Soutěž o nejhezčího voříška. Krajská výstava psů.
9: Tento týden od pátku do neděle. Na výstavišti v Lounech.
10: Okim vás zve na akci Člověk v přírodě v Lounech. Od 25. do 27. září vás čeká víkend plný programu, inspirace, vystavených vozů Okim a představení nového modelu Epic. Přijďte se podívat, užít si atmosféru akce a zastavit se u expozice Okim. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Okim, Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. Okim.cz.
11: Okim.cz.
12: Randíte?
13: A tohle znáte?
12: Bylo to fajn, ozvu se.
13: Sestěhujem se hned?
12: Zapomněl jsem peněženku.
13: Uděláme si selfiečko?
12: Promiň, volá manželka.
13: Mrkneme do pařížský.
12: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
14: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: Elitedate.cz.
16: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
17: www.projektantbudoucnosti.cz.
18: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
0: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Už rozumím tomu, proč Bolek Polívka byl ze Chantal Poulain.
1: Jasný.
0: Musím říct, že ta francouzština je prostě, má něco do sebe, je geniální.
1: Je to tak.
0: S váma Hitra Nord Music a samozřejmě vaše LSD, Lucka s Danem, krásný den.
1: A pojďme na kabáty v Chomutově. Včera se to stalo, jak už jsem říkal, odstartovalo se velké turné kabátů, turné 2026 a Chomutov byla první zastávka, kde se to odšpuntovalo. Byl jsem tam, Rocknet Arena narvaná k prasknutí. Co mě zarazilo, že tam bylo spousta mladých lidí, těch, kteří vlastně nebyli ani na světě, když skupina kabát začala. Jako. Pak jsem byl překvapený.
0: Takhle přátelé, kdo je velký pamětník, tak skupina Kabát začala, existuje od roku 1983, což znamená, že na scéně už působí 43 let a mě byl jeden rok v té době, takže skoro ani já jsem nebyla na světě, ale jako takhle, aktivně koncertuju nepřetržitě na hudební scéně, jsou od roku 88, teda 38 let, což je,
1: je to dlouho, bylo to na nich vidět, hele, naprosto výborný zvuk.
0: Bylo to na nich vidět?
1: No bylo, myslíš, no. Pepa Vojtek už je hodně starý, jako šedivej, fakt jako, ale dával to perfektně, ale už jsem tam jako říkal, už jsme nejmladší, máme hodně let, ubereme, už to tak nedávali jako třeba za mladých let, to přiznal naprosto regulérně. Bylo hezký, že všichni zpívali, mladý, starý, děti, babičky, tety, mámy, tátové, bylo to fakt úžasný, já jsem to užíval a jenom pro důkaz toho, že nelžu, poslechněte si, jak jela pohoda.

0: lidi naprosto výborní, jako.
1: Krásný. Já teda musím říct, že vlastně je to jedna z mála kapel, která, bych řekla, opravdu umí táhnout evidentně za jeden provaz, protože skoro 40 let společně a teď jsem, že neměli žádnou pauzu, neměli žádnou krizi. Přestože Pepa Vojtek měl takovýto období, když šel jakoby do muzikálu, což bylo hodně popový, teď mu to mohl někdo vyčítat, že jo, protože on se byl trošku odklonil od toho stylu a byl kolikrát na jevišti jako v podstatě z takového romantického typa. A o tom vypovídal i vztah se Sabinou Laurinou, že jo, že měl jenom takovou tu romantickou chvilku. A přitom to byl tvrdák, jak poleno, že jo, půl litr v ruce a tak dále. Takže vlastně i to je nerozdělilo a vlastně opravdu já si myslím, že jako jedna z mála kapel, že nezapomněli všichni, kde jim ta prdel narostla a že umějí táhnout celý ty roky za jeden provaz a to je strašně vzácný.
0: Já bych se nebál říct, že to je legendární kapela, navíc od nás je ze severu, což je moc krásný. Byl to první koncert, tak samozřejmě to Pepa Vojtek jako zdůraznil, že dva dny trénovali a i přesto se stalo jeden moment, kdy to museli vrátit zpátky, že to popletli a teď cituji Pepu Vojtka, řekl, já jsem to posral. Znova, takhle to řekl a jelo se od znova, takže i to se stalo jako v pohodě a celý to zakončila písnička, která je hymnou Kabátu a vlastně hymnou všech těch, co mají rádi pivo. To je ta nejhorší nemoc, co znám, žízeň.
1: Víš, že už dneska by to možná nenatočili při této hyperkorektní době nabádat k alkoholismu, rozumíš?
0: Ale, podívej se. Celá hala.

0: prostě, hele, paráda. Pecka. Všichni si to užívali naprosto luxusně. Koncert trval hodinu a půl. No a jenom pro ty, co tam nebyli a jsou třeba z Ústí nad Labem a okolí, tak už zítra je další koncert v Ústí nad Labem.
1: Což je pro všechny, jako když kamenem dohodíš.
0: Přesně. Jediné, co mě trošku mrzí, že nezahrála tato písnička.
2: Konec!
1: Já!
2: Omyl! To není konec! Protože na závěr vám zahraje mladá ambiciózní skupina Kabati.
1: To si nechávaj do Ústí, ne? Tuhle písničku.
0: Asi možná.
2: Láďa má velkou hlavu. Hlapci, pojďme, půjde připravené.
0: Tak jo.
1: No tak to je přímo tady do Ústí nad Labem, v Chomutově už to není potřeba tolik. To je prostě legendární.
0: To je legendární, to je jasný. To je tady od nás ze severu prostě. Chtěl bych vidět toho Láďu, o kom to je.

0: Je tu středa, s vámi Hit Radio Nord Music, díky, že posloucháte. A teď to byla chvilku zoo, tady na Hit Radio Nord Music, to byla Shakira, tady taky, no taky možná trošku zoo, Lucka Schlegr, Dan Rakacký, tak jako se co? Krásný dopoledne. Občas to tady jak v zoo.
1: Jakože tady smrdíte jako po obočárně.
0: No ne,
1: nebo co se tím chtěla říct?
0: Ne, vůbec
1: přátelé, každopádně v zoo bych řekla, že jedna velká zoo je Chomutov. Teď jsme se bavili o tom, že v Chomutově včera Kabáti odstartovali svoje tour.
0: Ano.
1: A to je prostě, Chomutov je perla za perlou, přátelé.
0: Protože
1: sociální sítě samozřejmě zahltily videa, jak je volně zachycen v Chomutově ve městě v ranních hodinách klokan, který tam prostě skáče.
0: To už je poněkolikátý. Tam se to děje běžně, tam prostě ty klokani skáčou skoro obdem, bych řekl asi.
1: Jak tak je to nějak možný?
0: Já nevím, asi někdo tam někdo chová, někomu to utíká, nicméně.
1: Chudák, tam někde na kruháku, no, rozumíš, nebo mezi sídlištěm.
0: No já vím. Jinak chtěl bych jenom Lucie říct, prosím tě, netrap se, buď v pohodě. Nemáš zítra kolem poledne čas?
1: Mám.
0: Já bych tě rád pozval na oběd, budou klokaní stejky.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní.

0: Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
1: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagrparku.
2: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
2: A Auschus našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
2: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
3: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
4: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
9: Trenírkarna.cz.
10: Hlášení pro lovce slev.
9: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
11: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
12: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.
13: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
14: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
15: Tomas Arsov v Tetě?
14: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
15: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
14: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
16: Naše pauza sice skončila,

0: Pink nás dovedla k 10. hodině, s vámi Hitrádio Nord Music. Za chvíli Coldplay, ale ještě předtím Robert, dáme si počasí, zprávy a taky se podíváme na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Teplicích v ulici Československých dobrovolců. Došlo tam ke střetu dvou osobních aut. Počítejte s omezením provozu. Na dálnici D8 mezi 62. až 52. kilometrem směrem na Německo. Směrem na Prahu bude na krajnici probíhat sečení křovin. Co se tlemíš? Omyl, který se stane maximálně jednou za 100 let. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
5: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Na platy v regionálním školství půjde příští rok o téměř 12 miliard korun více než letos. Řekl to předseda školských odborů Dobšík. Platy učitelů a pedagogických pracovníků by se měly zvýšit o 6%. Nárůst reálných platů pedagogů bude podle Dobšíka vzhledem k inflaci asi o 3,5%. Sněmovna asi schválí novelu, která má omezit použití některých látek v klimatizacích, tepelných čerpadlech, elektrických spínacích zařízeních, izolačních pěnách nebo aerosolech. Změny přinese novela o látkách poškozujících ozonovou vrstvu, kterou poslanci poslali do třetího čtení. U okresního soudu v Litoměřicích začalo hlavní líčení v rozsáhlém případu převozu migrantů z Asie přes Českou republiku do Německa. Obžalovaných je 13, z toho 7 Vietnamců a zbytek Čechů. Jeden z obžalovaných podle státní zástupkyně hlavní organizátor převozu migrantů je ve vazbě. Skupina převezla nejméně 63 běženců a pachatelům hrozí v případě odsouzení od 2 do 8 let vězení. No a česká boxerka Stella Blažková získá medaili na mistrovství Evropy. Po vítězství 3-2 nad Polkou Emilií Koterskou postoupila reprezentantka do semifinále váhové kategorie do 80 kg a má jistý minimálně bronz. O finále se v Sofii utká s ruskou Anastazií Demurčavonovou.
9: Léto na klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
1: Na severu Čech dnes čekáme po většinu dnes skoro jasno až polojasno, později odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti, teploty 16 až 19 stupňů Celsia. Takové nás čeká počasí.
10: Děkujeme, Roberte.
0: Vstáváme, Lucie, vstáváme.
10: Samozřejmě 10. hodina a s váma vaše LSD. Pokračujeme dál.
7: Je obyčejný kluk z Jirkova. Ona Miss České republiky. Dan Rakacký, Lucie Šlégr a jediná dopolední show v českém éteru. Hit Radio Nord Music.
0: Ano, jsme tady stále s vámi. Doufám, že i vy jste s námi ve středu. Máme půlku týdne.
10: Že jste se probudili, tak jako já před chviličkou. Přátelé, už se to blíží. Brzy k vám z Hit Radio Nord Music přivezeme 50 tisíc korun.
0: A to brzy je pozítří.
10: Takže to je velmi brzy. Zůstaňte s náma, za chviličku vám prozradíme podrobnosti, abyste se teda dozvěděli, kdy, co, jak a proč.
0: Tady jsou Coldplay.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
2: Čo duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Přátelé, finišujem, protože už pouze dva dny hrajeme naší hru Kdo pak to zvoní, kdy vám vozíme peníze přímo k vám před dveře a v pátek jeden z vás vyhraje. Lucie, řekni to!
2: 50 000 korun! A abyste je mohli vyhrát, přátelé, tak musíte být do této soutěže zaregistrovaní na hitradio.music.cz.
1: No a taky si poslechněte, jak to probíhalo dneska ráno v 7 hodin a 10 minut.
3: Teď a zvoníme! A vy, kdo jste registrovaní, šup ven podívat se, jestli tam náhodou nestojí dva chlapy, jeden drží v ruce 5 000 korun.
4: Odpočet začal, zbývá 25 sekund, tak pojďte na to.
5: My koukáme, před chvilkou někdo vyšel ven, ale to pravděpodobně vyšel ráno pro rohlík a pro pochoutkovej salát, protože ten odešel hnedka pryč.
3: A to bych si dál, ale.
4: 12
5: já
4: sekund.
5: Taky právě, proto jsem to řekl. Kolik?
3: 10 už jenom.
5: Tak to nevypadá úplně nadějně, tady je úplně půsto prázdno z ničeho nic. Ještě před chvilkou tady byl docela provoz, ale teď to úplně nadějně nevypadá.
4: Teď už Ondro, to určitě Ondro, nadějně ale, nevypadá.
6: Ondro, teďka už to je úplně jedno.
3: Konec.
1: Takže znamená to, že zítra vezeme 6 000 korun.
2: Zítra 6 000 korun a v pátek, přátelé, 50 000. Takže buďte ve střehu v 7 hodin 10 minut. Každé ráno my v rádiu zvoníme a vy koukejte za dveře, za okno. Prostě hlavně vybíhejte, máte na to 30 vteřin, abyste dorazili k naší hlídce, která v ruce drží tyhle ty krásné peníze.
1: A cože? Co to slyším? Vy ještě nejste registrovaný. Tak hele, ale šup, rychle na to, protože už času moc nezbývá, ale pořád stále šance je. Hitradio.cz.
0: Další brachy ti vezeme zase zítra.

0: Alex Warren Ordinary a já jsem teďka naladila se na takovou tu melancholickou vlnu díky této písničce.
1: Proč?
0: S váma samozřejmě LSD, Lucka s Danem, a já jsem právě smutná, že LSD už jenom dneska, přátelé, protože já už budu mluvit bez Dana. Dan, přesně tak, Dan zítra odlétá na dovolenou.
1: To takhle, chci říct, že to není žádná dovolená. Je to,
0: no, je to
1: rozloučení s létem moje.
0: Mně se líbí, jak ty chlapy. Tak do hospody chodíš do knihovny, vy?
1: No,
0: a na dovolenou jdeš na rozloučení s létem.
1: Ne.
0: Takže pádně si to užij, Dané.
1: Bude lodička s kamarády a těším se na to. Ale já se vrátím, neboj se.
0: No, doufám. Hlavně mi na sebe dávej pozor, nevypadni z lodi, jo.
1: A přivezu takovéto vlny s sebou, ano?
0: Přivez, jsme mušli, jsem chtěla
1: mušli
0: říct.
1: Ti přivezu taky.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
6: Ty v Bauhausu nevedeme.
5: A Auschwitz našel byste?
6: To vás zklamu, bohužel.
5: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
6: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
7: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
8: když se to má podařit. Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do Pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: elitedate.cz.
13: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
14: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomysl.cz.
15: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
16: Budoucnost našich dětí závisí na tom, jak jednáme dnes. Jsme Toyota Gosei Czech a vyrábíme špičkové komponenty do aut. Šetříme zdroje a snižujeme uhlíkovou stopu, ne komfort. Naše hodnoty jsou postavené na respektu k lidem a životnímu prostředí. One Team, One TG. www.tgcz.cz.
17: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
18: Zahrada Svádov zahájila prodej krouhaného zelí. Krouháme ve dnech středa a pátek od 8 do 16 hodin a také v sobotu od 8 do 12 hodin. Více info na www.zahradasvadov.cz.
19: Podzim je skvělý s Hit Rádiem. Když se probudíte do mlhavého rána, A víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hit Radio. Zlepši si náladu.

0: bývalá členka Black Eyed Peas, Fergie, Big Girls Don't Cry. S vámi Hit Radio Nord Music, taky dopolední show LSD, Luzka Schlager, Dan Rakacký a máme 10:30, 6 minut, přejem všem krásný dopoledne.
1: A máme taky tady velkou novinku, přátelé, lanovky na Petřínce červenají. Od včerejška totiž se lanovky znova rozjeli na Petříně, po 3 letech, nebyly v provozu, 3 roky se rekonstruovaly. No a když se na trati takhle, jak jede, jak si představíš tu trať na ten Petřín, no, tak tam je určitý moment úseku, kdy
0: tam byli, ne, někdo?
1: Tak posluchači. Někdo tam třeba nebyl.
0: No já vím, tak jo, jako... Tak,
1: říkám, že když ta lanovka jede na Petřín, tak oni lanovky jdou proti sobě a pak je tam určitý úsek, že se míjejí ty dvě kabinky a v ten moment, kdy se míjejí ty dva nový vagonky, tak oni zčervenají uvnitř, je taková červená knihovna a vlastně se červenají jako dva milenci a zase projedou a zase normálně pak už svítějí. Hrozně milý, hrozně jako... Já miluji ty detaily vůbec a... v životě jako, a protože ty tvořejí pak ty velké věci a tohle je podle mě jeden z nich.
0: Tak ale já myslím, že to je zaslouženě udělaný tak, protože ten Petřín, to je kopec lásky, přece se říká na Petřín, tam se chodí na rande a tak.
1: Můj muž mě tam požádal o ruku.
0: No, teď já jsem to tušil, že tak tomu dojde.
1: Jo, jo.
0: A právě proto se červenají, protože to je pro ty milence. A když ty dva milenci jedou tou lanovkou nahoru na ten Petřín, tak v ten moment skřížení jí třeba on sáhne na stehno, ona se začervená a společně s tím i celá lanovka.
1: A nepůjde to vlastně vidět? Ano. Je to hezký vymýšlení.
0: Splynete,
1: je to maskovaný, že to začervenání. Yeah. Nebo jí můžeš prostě říct něco, co jsi se jako netrouf. Jo, a řekneš, já jsem ti chtěl, jsem prostě máš krásný oči a u toho se úplně rdíš a ona to vlastně nemá šanci poznat, protože jsi celý červený vlastně.
0: Je, ty jsi
1: a ona
0: červený,
1: taky.
0: Červený jako ta lanovka.
1: No, to je prostě hrozně, jako je to hezky vymýšlený. Takže přátelé, pokud chcete někoho zbalit, dát nějaký kompliment a bojte se, že u toho zčervenáte, tak šup na Petřín, na lanovku a počkejte si na tohleto místečko.
0: A nebojte, normálně si to užijte, no. Já tam taky byl, když se to ještě nečervenalo a taky mi to bavilo.
1: A taky jsi se červenal.
0: Já jsem se...
1: Takhle, ty už jsi se červenal dávno. Oni na to museli přijít až po letech, že to mají osvítit.

0: Tohle je Lush Life a Zara Larsson. Mimochodem, hodně oblíbená u vašich dětí. Nedávno jsem hrál svatbu, přišla holčička, zahraje mi Lush Life a trsala na to jako blázen. Prostě Zara funguje u mladých, možná i u starých, ne, co?
1: I ty hadry bych řekla,
0: co ty
1: že
0: na to?
1: No jo, jako každopádně.
0: Tam se si u mladých i u starých, ty seš
1: já patřím ještě ano. Do té mezi kategorie, bych poprosila, jo?
0: Dobře, s vámi je trávě North Music, dopolední show LSD a taky Lucka Šléger, Dan Rakacký. A teď pozor, protože za chvíli se to stane.
1: No, protože středa hosta je třeba, dneska v 11 hodin už za chviličku k nám dorazí.
0: Stačí říct, můj muž.
1: Můj muž, můj manžel, Jirka Šlégr. No, zveme si vždycky všechny hosty z regionu a máme tady dva extraligové týmy. Fotbalový FK Teplice, ty tady budeme mít v říjnu, tiskového mluvčího, pana Kovaříka. No a tentokrát jsme teda za Litvínov sem povolali toho nejpovolenějšího, a to je nový majitel, pan Jirka Šlégr. A
0: ano.
1: Zároveň samozřejmě můj choť. Takže nebo já jsem jeho choť, teda, jak se to povídám.
0: Choť.
1: Já jsem mu chtěla říct už choť.
0: Už choť, no.
1: Já jsem choť, ne, jeho.
0: Ne, ten,
1: zapaď pánbu,
0: ten pravý důvod je ten, proč přijde Jirka Šlégr sem do studia, protože oni se teď v rámci pracovní vytížení doma moc nepotkávají,
1: ne.
0: Tak si chtějí pokecat aspoň v rádiu.
1: My jsme právě neměli tu příležitost, takže teďka máme takovou záminku, že ho můžu pozvat a že se vlastně můžeme konečně v klidu sednout a pokecat, protože už se nám to několik dní, možná týdnů nepodařilo.
0: Samozřejmě řeš o hokeji a tak dále, tak buďte u toho, v 11 startujem.
2: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
15: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
16: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Edušo zrnkovou

0: Huntrix na Hit Radio Nord Music. Je tady 11. hodina. Dopolední show LSD, Lucka Schläger, Dan Rakacký a taky už Robert. Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Chomutově, v Zahradní ulici bourala dvě osobní auta, projíždějte hodně opatrně. Ještě na Mostecku v Lišnici na místní komunikaci se srazily dva traktory. Počítejte tam se zdržením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 59,90. A jablka červená, kilo s apkou, pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
6: Štěpán Kozub zdraví Litoměřice.
7: A Krhut se přidává, hoj.
6: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
7: Přeježděný vztah 3.11.
6: Lístky najdete na ticketportal.cz.
7: Tak googli, kupuj a přijď.
8: Yeah, yeah, yeah. Dělej si, co chceš, jen si duši nepořeš.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Na severní polokouli dnes začal astronomický podzim. Slunce vstoupilo do znamení Vah a nastala podzimní rovnodennost. Den a noc mají díky tomu téměř stejnou délku. V den podzimní rovnodennosti vychází slunce přesně na východě a zapadá přesně na západě. Ceny pohonných hmot zůstávají pod dohledem státu. Vláda kvůli jejich růstu znovu zavádí regulaci marží čerpacích stanic. Co mohou očekávat řidiči, vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda.
11: Snížení ceny nafty výrazně pod 50 korun za 1 litr, ale rozhodně nemohou čekat, že by se cena nafty snížila výrazně, protože ta daň bude snížena včetně DPH zhruba 2 koruny a 40 heléř.
1: Regulace začne platit od 1. října a zatím potrvá do konce měsíce. Na Chomutovsku už se zahřejete, začala tam topná sezona. Kvůli chladnějšímu počasí zahájila včera ČEZ teplárenská dodávky tepla v Chomutově, Jirkově, Klášterci nad Ohří a Kadani. Důvodem je výrazný pokles venkovních teplot. Topná sezona se podle pravidel zahajuje ve chvíli, kdy průměrná denní teplota klesne pod 13 stupňů dva dny po sobě a předpověď zároveň neslibuje oteplení nad tuto hranici v následujícím dni. Na teniska Barbora Krejčíková odvrátila na turnaj v Singapuru proti Aně Leně Fritsamové z Německa dva mečboly a po výhře ve třech setech postoupila do druhého kola. Její další soupeřkou bude obhájkyně titulu Alice Mertensová z Belgie.
12: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
1: Na severu Čech čekáme dnes většinu dne skoro jasno až polojasno. Později odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti, teploty 16 až 19 stupňů Celsia.
0: Tak povídej.
13: Tak. To byl náš Robert zprávy počasí. 11. hodina je tady pochopitelně s váma vaše LSD a taky náš dnešní host. Mám si ho uvést?
0: No počkej, já potřebuji znělku pustit ještě.
13: Tak
0: já to pustím a ty to pak uvedeš, jo?
13: Dobře.
0: Teď.
9: První kafe nezabralo. Od toho jsme tady my. Dopolední show Hit Radia Nord Music s Danem Rakackým a Lucí Schläger.
0: Teď můžeš.
13: Tak se dáme ještě jednou. 11. hodina je tady a naším dnešním středečním hostem je olympijský vítěz, mistr světa. Moment. Olympijský vítěz světa.
14: Pokračuje.
13: Vítěz Stanley Cupu.
0: Mistr ligy taky ne.
13: Mistr ligy a hlavně můj manžel Jirka Schläger, promiň máčku.
14: Já myslím, že zapomeneš na ten poslední titul.
13: Ne, na manžela nezapomenu nikdy samozřejmě.
0: Jirko, prosím tě, poprosím, vem si jenom kousek sluchátka k uchu, protože potřebujeme jednu věc vyzkoušet, jo? Poslouchej to pozorně teď, co tam přijde.
15: Reichl, Lang, Kručinský, Schläger a Šmehlík.
16: Gol!
10: Schläger ještě upozorňován ze střídačky. 10 vteřin. Výborně, Lang a Ručinský. Otevíráme zlatou bránu olympijského turnaje. Jsme olympijští vítězové. Přepište dějiny. Česká republika vyhrála zimní olympijské hry v ledním hokeji.
0: Jirko, dělá to s tebou ještě dneska něco?
14: Ježíš, pořád. Pořád. Já na tohle se nedá zapomenout.
0: To já mám mé husinu z toho. Člověk, i po té době.
14: Člověk může poslouchat každý den na dobrou
13: to
14: noc.
13: To neomrzí.
0: Tak Jirka Šlegr s námi, za chvíličku pokračujeme a bude to nejen o hokeji.

0: Hit Radio Not Music, s váma vaše LSD, přejeme vám krásnou středu. Středa hosta je třeba 11. hodina a s náma tady Jirka Šlégr. To je hrozně divný představacího manžela v rádiu.
1: Já to chápu.
0: Je to prostě divný. Takže to budeš dělat ty tuto hodinu, teď je to naposled. Tak, pane Jiří.
1: Pane Jiří, já bych se chtěla zeptat.
0: Ne, tak Jirko, všichni jsme sledovali velký drama kolem hokejového klubu Litvínova. Celý minulý rok to probíhalo, kdy to vypadalo, že Litvínov nám možná zhasne a že hokej Litvínově skončí. Tak jak hodně to bylo blízko tomu, aby Litvínov opravdu zhasnul?
2: A tak my už jsme k tomu řekli asi strašně moc a ono toho asi není nikdy dost, protože v tenhle moment, kdy mám tu šanci mluvit do éteru kdekoliv, tak u nás v regionu, tak se sluší především všem poděkovat. Poděkovat za to, že se společně s námi vlastně porovali o to, že Extraliga v Litvínově zůstala. Jmenovat tady úplně všechny asi úplně nejde, ale samozřejmě především poděkovat si zaslouží fanoušci. To, co zase předvedli před prvním zápasem proti Brnu, kdy přišlo přes 5000 lidí podpořit kluky na první zápas a vytvořili vlastně nádherný choreo pro nás, pro mě, pro Roberta Reichla, Martina Ručinského, Roberta Kyselu, Honzu Ptáčka, tak to bylo prostě něco neuvěřitelného, zase zážitek, husí kůže, prostě tak, jak to v Litvínově bejvá, zase nám přinesli krásné překvapení, krásné momenty a ta tečka po tom zápase, kdy se vyhrálo, je vždycky úžasná, kdy ty kluci vlastně pokleknou a poslechnou si chorál a já na to strašně rád koukám, protože ten rok práce, který jsme podstoupili, za to stál a tady jsme neskončili. My teprve začínáme budovat novou éru Litvínova.
0: No a kdy právě byl ten zlom toho, že protože generální partner Orlen, Unipetrol, říkám správně, klidně mě oprav, tak původně zvažoval svůj odchod, vypadalo to velmi zle. A kdy se to zlomilo, že přišlo jednání a najednou řekl Orlen, tak my jsme si to teda rozmysleli.
2: Tak Orlen prakticky přišel někdy v červnu loňského roku s tím rozhodnutím, že budou hledat nového strategického majitele, což pro nás, pro všechny byl obrovský šok a vlastně se vytvořila pracovní skupina z nás, z legend, jak nás nazývají, a pak zástupci města, zástupci spolku, jakožto minoritních akcionářů a vlastně jsme začali vyjednávat s Orlen Unipetrol o tom, jaká bude budoucnost hokeje v Litvínově a dá se říct, že půl roku se to nedařilo. Po půl roce vlastně se nenašel žádný novej strategický majitel, což nebyla dobrá známka, nevědělo se, co teda s hokejem bude a vlastně my jsme se v tu dobu rozhodli s mýma kamarádama, že zkusíme Orlenu nabídnout, že bychom si to převzali my, parta legend. Tak já jsem vyrazil za generálním ředitelem Unipetrolu a vlastně jsem se ho zeptal, jestli kdyby my jsme o to projevili zájem jako legendy, jestli by bylo možné o tom začít jednat a tam byl vlastně ten zlomový bod, kdy generální ředitel řekl, že tenhle nápad se mu líbí a že pojďme si sednout k jednomu stolu a zkusit najít nějakou dohodu a to se nám zaplať pánbu povedlo a já děkuju svým kamarádům, že mě v tom nenechali a že se mnou do toho šli a vlastně povedlo se to dotáhnout do toho vítězného konce, to znamená udržet Extraligu v Litvínově.
1: Takže dobrá věc se povedla.
0: Ten bláznivý nápad tě napad.
2: Ano, nebláznivý nápad mě napadl a já jsem za to rád, že mě to napadlo.
1: A samozřejmě, pokud vás napadne nějaká otázka jako posluchače, tak můžete psát na náš WhatsApp 37 39 958. S námi dneska ve studiu Jirka Šlégr.

0: Středa hosta je třeba s váma vaše OSD Lucka Zenem a s náma taky dnešního Jirka Šlégr.
1: Byla možnost a stále je psát vaše dotazy nebo připomínky na náš WhatsApp.
0: A nebo hlasovku klidně pošlete na
1: nebo
0: WhatsApp.
1: Nebo hlasovku, to je vaše věc, jak to zvládáte. 37 39 958 a napsala. Čau, Lucie napsala, čau do rádia. Chtěla jsem se zeptat, bude nějaká menší hokejová soutěž, když tady bude pan Šlégr, abych něco nepropásla. No, uděláme nějakou hokejovou soutěž, přátelé.
0: Jako co? Co teď?
1: No co, já nevím.
0: Po večeři s panem Šlégrem, nebo já bych se taky přidala.
1: Já bych se s dovolením. Ne, tak takhle, Lucinko, hokejová soutěž nebude, ale bude rozhovor, pokud by tě cokoliv zajímalo od Jirky, tak stačí
0: napsat.
1: No ne, napsat.
0: Tak asi paní myslela třeba o lístky na zápas, nebo tak o vstupenky, tak něco takového. Zkusíme se nad tím, Lucinko, zamyslet.
1: Dobrý tip,
0: děkujeme za náměty, samozřejmě. Každopádně pojďme se vrátit k litvínovskému hokeji. Odstartovala nám nová sezóna. My první čtyři soupeře nebo čtyři zápasy byly poměrně těžký. Brno, Pardubice, jeli jsme teď do Ostravy a v pátek nás teďka čeká Sparta. Tak jak hodnotíš zatím výkon našich litvínovských hokejistů?
2: Tak vyjmenovala jsi to moc krásně, jenom tu Spartu ještě nemáme za sebou, ale samozřejmě se na ní těšíme, na Spartu se vždycky v Litvínově lidi těší a i ty hráči. Začátek, no já jsem už to zmínil proti Brnu, myslím si výborná atmosféra a já jsem byl v takovém očekávání, co vlastně po té přípravě, protože v té přípravě hrozně těžce se hodnotí, jak ten tým na tom opravdu je a Robert Reichl mě neustále uklidňoval, že to bude dobrý, oni jsou natrénovaní, neboj, oni to zvládnou. Tak já jsem čekal a musím říct, že to opravdu zvládli. Nejenom, že zvítězili a dostali vlastně tu jednu branku až 7 sekund před koncem, ale vlastně po celý zápas dá se říct, že ten zápas byl v našich rukou a hráli jsme velice pěkný pohledný hokej, což mě potěšilo a byl jsem zvědavý, jestli další zápas s Pardubicema na to budeme umět navázat a musím říct, že ano, povedlo se, zápas měl velice velkou úroveň, hráli jsme proti velice silnému soupeři a první třetinu dá se říct, že jsme ji dominovali, mohli jsme klidně vést 3-0, bohužel jsme prohrávali 0-1, dostali jsme branku z přesilovky, ale to se stane, zápas jsme nezvládli, řekněme výsledkově, ale herně se mně ten herní projev líbil a to je pro nás důležitý, protože jsme odjeli do Vítkovic, kde jsme na to zase navázali a přivezli další výhru, cenou výhru z takové vzdáleného města Vítkovic, kde většinou se nevyhrává, tak jsme zvítězili a to je důležitý pro přípravu na zápas před Spartou.
1: Jirko, než začala sezóna, jaký jste si dali cíl jako Litvínov? Máte nějaký stanovený?
2: Kapánek poskočit z toho posledního místa loňskýho.
1: Kapánek. Odrazit se ode dna.
2: Odrazit se ode dna, ano. Já vždycky říkám, že ty hokejisti by to měli hrát pro to, aby to vyhráli, ale aby to vyhráli celý, tak se musí dostat do playoff a to je naším cílem a chceme se prezentovat dobrým, líbivým hokejem, který bude založený na poctivý práci a to zatím tak děláme a pokud takhle budeme hrát, tak doufám, že ty playoffové příčky urveme a v playoff se pak může stát cokoliv, to je záleží na jakého soupeře člověk narazí a já věřím, že můžeme mít úspěšnou sezónu.
0: Máme jednu z nejstarších sportovních hal hokejových v celé republice. Na strasti toho, co Litvínov trápí, po této stránce se podíváme za chviličku. Zůstaňte s námi na Hit Rádio Nord Music, dneska s náma Jirka Šlégr.
3: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
4: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
3: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
4: To asi jo, no.
3: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
4: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
3: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
4: Tak to je slušný.
3: Jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
4: A to je jako kolik?
3: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
4: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
3: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
4: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
11: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Tak co rande?
13: Katastrofa. Celou dobu mluvili jenom o sobě.
12: Jasná diagnóza. Nevydařené rande.
13: A léčba.
12: Terapie módou. Jdeme!
14: Nové boty možná zlomené srdce nespraví, ale náladu zvednou spolehlivě. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Olympia Teplice.
15: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
16: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
15: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo. Jdeme na to.
16: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
17: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
18: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na ter-ry.cz.
19: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Tohle byl Offenbach Overdrive, s vámi Hit Radio Not Music, 11:30. Dopolední show LSD, Lucka Schlegr, Dan Rakacký a taky dneska náš host Jirka Schlegr.
1: No a Litvínov má jednu z nejstarších sportovních hokejových hal vůbec v celé České republice. Máte takového černého Petra, bych řekla, v té extralize. A nevím, jak hodně hrozí to, že by třeba Litvínov mohl skončit kvůli nevyhovující hale. Tak jak to uděláme s tou naší 70-letou a více haličkou?
2: Opatrně, to je naše halička, my máme rádi. My na ní nedáme dopustit.
1: Babička.
2: Ale to, že si samozřejmě spousta týmů stěžuje, že už to není úplně 21. století, tak to je. Mm-hmm. Na druhou stranu před lety jsme dělali i nějaký průzkum, jestli by fanoušci chtěli novou arénu, anebo jestli by chtěli zrekonstruovat tu starou, aby byla, řekněme, neustálá ta nostalgie, to retro stadionu, a fanoušci se z 90% přiklonili k retro stadionu, takže ta cesta je tento zimní stadion opravit na multifunkční arénu, což byla jedna z věcí, když jsme se rozhodli do toho jít, že teda budeme majiteli hokejového klubu, tak samozřejmě nás zajímalo, co na to město a co na to město z pohledu zrekonstruování stávající arény, a musím říct pozitivní zprávu, že město, ať už to byla rada města, anebo napříč zastupitelstvem, se zastupitelé shodli, že město Litvínov by si zasloužilo rekonstrukci zimního stadionu tak, aby to byla multifunkční arena. Vznikla pracovní skupina, ve které samozřejmě je město, spolek a naše zastoupení, aby jsme začali připravovat projektovou dokumentaci, protože bez projektové dokumentace se nehnem ani o milimetr v rámci financování, takže to je teď aktuálně na stole. Já jsem i zaregistroval, když jsem obíhal různé partnery, že jim na zimním stadionu v Litvínově samozřejmě chybí skyboxy, což v 21. století je naprosto přirozené, kde by měli svoje zázemí. My máme takovou skromnou malou VIP zónu, za kterou jsme samozřejmě rádi, ale rozumím tomu, že ty skyboxy jsou potřeba, takže naše rekonstrukce by určitě byla o tom, že i ty skyboxy by se na zimním stadionu nebo multifunkční aréně v Litvínově objevily. Za to jsem rád.
1: Nakolik by vyšla takováhle legrace?
2: Tak ty prognózy před lety, a před lety se bavíme třeba před 12 lety, kdy se o tom vážně začalo mluvit, tak ta investice byla kolem 650 milionů, což v dnešní době si troufnu říct, že možná bude jednou tolik, ale neumím to úplně odhadnout, nejsem z oboru stavebnictví, ale malé peníze to stát rozhodně nebude, ale musíme začít u té projektové dokumentaci, než začneme schánět financování.
1: Tak proto mi říká šetři doma.
3: No, šetři na novou halu. Jirko, kdy se bude rekonstruovat, kde se bude hrát hokej?
2: No, ono to zabere nějakou dobu určitě, já si troufnu říct, že možná to zabere i celou sezónu, neumím to zase odhadnout. Určitě bychom se měli domluvit s někým v regionu, dneska se nabízí asi Chomutovský zimní stadion, anebo tady v Ústí nad Labem, ale to je ještě daleká cesta, než dokončíme projektovou dokumentaci. Jak budeme se blížit k úspěšnému konci, tak rozhodně to budeme řešit.
3: Tak řešení je. Teď se pojďme podívat na dotazy posluchačů. Napsala nám Lucinka, nebo takhle, zdravím Lucinky manžela, to není Lucinka, je to Zuzka. Zdravím Lucinky manžela Jiřího, chtěla bych se zeptat, zdali se dají lístky na hokej v Litvínově koupit i na místě před utkáním, protože mám známý a ty řekli, že není šance, a to se mi moc prej nezdá.
2: Tak záleží na tom, o jakém zápase se bavíme. Pokud se bavíme o tom příštím, kterým naším soupeřem bude Sparta Praha, tak co mám informace, tak na sezení máme vyprodáno, ale k stání určitě nějaké vstupenky ještě budou k dispozici, protože jak je dobrým zvykem v Litvínově, i když byly ty dobré éry, kdy se vyhrávalo a playoff bylo našlapený, tak vždycky se ty lístky nějakým způsobem ještě dali do prodeje, takže to bude i na tento zápas, takže k stání určitě, možná tam některé vstupenky vypadnou i, že partneři nenahlásí, že se budou účastnit to, toho utkání, tak ty my dáváme také do prodeje, ale to samozřejmě nemůžu slibovat, protože to nevím.
1: Mně se líbí v Litvínově, vždycky ten moderátor hlásí ten počet těch diváků a on třeba říká 5326 platících diváků, že zdůrazní to platících. To je takový hezký, protože na tom našem malém městě, rozumíš, tam proklouzneš jak myška.
2: Já ti proklouznu. Tak tebe si začnu hlídat. Aby si ty myško neproklouzla.
1: Já jsem taková myška, co se tam, myška, co se tam takhle prostě proklouzla. Tak přátelé, a teď samozřejmě zvážníme, v čem tkví úspěch úspěšného hokejového mužstva. To si řekneme za chviličku, s náma je ve studiu hokejová legenda, bych mohla říct, Jirka Šlégr a taky můj manžel. Zůstaňte s námi.

0: S vámi Hit Radio Nord Music, to byl Harry Styles, taky dopolední show LSD, Luzka Schläger, Dan Rakacký a taky náš dnešní host, manžel Lucie, legendární olympionik Jirka Schläger.
1: Pojďme se podívat na to, v čem tkví úspěch týmu, sportovního týmu, možná nejenom hokejového, ale jsou prostě týmy, které jsou papírově třeba strašně silní a přesto ten titul nevyhrajou. A pak jsou týmy, jako i Litvínov byl vlastně v roce 2015, který třeba nikdo by netipoval a podařilo se nám uhrát titul. Tak v čem tkví to kouzlo, že zrovna to prostě zapadne?
2: Tak kolektivu. Kolektivu a chemii toho kolektivu, musí být zdravá parta, zdravé jádro, výborný líder, který jde příkladem. A vždycky je to o tom, jestli se bavíme o reprezentační záležitosti, což je vlastně turnajová záležitost, anebo dlouhodobé věci, kde je to ta klubová záležitost na úrovni NHL nebo tady naší extraligy. Já jsem teda měl to štěstí zažít všechno z tohohle a i to negativní, i to pozitivní, a musím říct, že vždycky nejvíc k tomu úspěchu vede nejdřív ta prohra. Člověk si musí zažít nějakou krutou prohru, kde opravdu spadne na dno a uvědomí si, že vlastně je potřeba se zvednout, poučit se a jít dál a vytvořit tu atmosféru úplně jinou. Musí mít tu touhu po tom vítězství, protože bez toho to taky nejde, na talent se to hrát nedá. A všichni v ten daný moment musí dělat to, co mají vlastně za úkol. A to, jenom takhle se to povede. My vlastně jsme v Nagánu, to, co vlastně všichni si strašně rádi vzpomínáme, tak vlastně možná spousta lidí už zapomnělo na to, že v roce 96 jsme na světovém poháru udělali obrovskou ostudu, kdy jsme prohráli jak s Finskem, doma se Švédskem 3-0, si pamatuju, dostávali jsme plechovkama od piva do helem a jeli jsme si zachránit reputaci do Německa, kdy stačilo, aby jsme Němce porazili a postoupili bychom dál do nějakých čtvrtfinálových bojů, a my jsme prohráli s Němcema 7-1 a dostali jsme takovou pomyslnou sportovní facku, a ta si myslím, že nás natolik probrala, že když jsme přijeli vlastně do Nagána, tak už jsem cítil v autobuse, jak na mě dejchá ta atmosféra toho v uvozovkách zdravýho strachu, aby jsme zase neudělali ostudu, aby jsme zase neuspěli, a vlastně chtěli jsme strašně už jít na trénink, těšili jsme se na první zápas a hlavně jsme tam přijeli, protože to chceme vyhrát. A vlastně všichni se nám smáli, všichni říkali, vy jste průměrný mužstvo proti těm všem, a my jsme překvapili. A překvapili jsme jenom proto, že jsme tam měli tu obrovskou touhu a toho týmového ducha a samozřejmě Dominika Haška, protože bez něj bychom rozhodně žádnou medaili neudělali. Ale takový je prostě, řekněme, směr k vítězství. Ne pokaždý se to povede a ne vždycky talent rozhoduje.
1: To se chci právě zeptat, že když jako profesionální sportovec přijde do toho repre a přijde do kabiny a teď vlastně dá se i to z té druhé stránky říct si, tak tahle parta, že se tam ta chemie prostě nesejde a že už to ten člověk jako nacítí poměrně brzo, že to asi nebude úplně dobrý?
2: Dá.
1: Jo, stalo se ti to?
2: Stalo se mi to právě na tom světovém poháru, kdy jsem cítil, že vlastně už v té kabině od začátku byly takové, řekněme, skupinky, 4 různé skupinky, které byly pořád spolu, každý zvlášť, a to vlastně už je první signál, kdy to nefunguje. Kdy vlastně ten tým je rozdělený a není to nic hezkýho, protože vlastně to pak by měl v té dané fázi řešit trenér, a tomu teda rozhodně nezávidím, ani tenkrát jsem mu to nezáviděl, pan doktor Bukač vlastně po vyhrání titulu mistra světa v květnu řešil v srpnu takovouhle záležitost, kterou teda ani my, ani on, ani nikdo z nás prostě nezvádl, ale na druhou stranu asi dobře, protože bez toho bychom to Nagano nevyhráli.
0: Já bych se ještě vrátil k Vítínovu. Existuje nějaký motivační program pro kluky, že třeba když vyhrajete, hodí milion do šatny nebo tak, jako, nebo vedete na dovolenou.
1: Takhle hážeš ještě má milionama tady na ne.
0: Ne, jako, jestli je nějaká motivace pro ty kluky.
2: Tak já pevně věřím, že nepotřebuju finanční motivaci, protože každý z těch hokejistů by to měl především rád pro lásku k tomu sportu. Takhle jsme byli všichni vychovávaní a já dneska takhle spolu s Lucí vychováváme i našeho kluka, šestiletě. Že chceme v něm probudit především tu lásku k tomu sportu a pokud jí ten malej človíček najde, tak pak se mu to vlastně přenese až do toho dospělého života a ta motivace by mělo být to vítězství. A vítězství ne to, který bude za půl roku, ale to vítězství, který bude třeba v pátek, protože každý vítězství se počítá a když ne, tak minimálně ten, jak říkám, dobrý herní projev.
1: Tak oni ty kluci mají normálně dané smlouvy, mají měsíční plat, že jo? Jako normální lidé. Co pracují, je to jejich zaměstnání, takže to je asi jejich motivace dělat svoji práci co nejlíp, ne? Jako my dva tady třeba.
2: Já myslím, že placení jsou slušně.
0: S námi dneska Jirka Šlégr, za chvíli pokračujeme.
3: S mým hlasem mi pomohla AI. Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
4: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
5: Trenírkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když
9: se to má podařit. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
10: Tak co rande? Katastrofa. Celou dobu mluvili jenom o sobě.
11: Jasná diagnóza. Nevydařené rande.
10: A léčba.
11: Terapie módou. Jdeme!
12: Nové boty možná zlomené srdce nespraví, ale náladu zvednou spolehlivě. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Olympia Teplice.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Under Armour
14: makes you better. Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
15: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
16: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
17: Chytří si to spočítali. Tyron, největší Volkswagen, teď dostupný také na výhodný paušál. V Autonord vám stačí 10 690 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
18: když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
19: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
20: Když jde o zdraví.
21: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
22: Hit Radio Nord Music.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Řada hosta je třeba s náma dneska v LSD. Na Hit Radio New York Music Jirka Šlégr, hokejová legenda, taky můj milovaný manžel.
1: Ano, já bych chtěl teď využít, se to vedla krásně. Já bych chtěl teď využít toho, že tady Jirku mám. Já potřebuji takovou osobní zpověď teď to není na otázce, ale chci říct svůj pocit, protože

0: V té době, kdyby mi někdo řekl, že jako mi zavoláš třeba po přešvýcarskám, tak pro mě to byl obrovský moment v pondělí, na který nezapomenu do konce života. A já ti to prostě potřeboval říct.
1: Já teda, když už jsme u tohohle, co jsi se tady dala zpovědnici, tak si vím, že ty jsi koukal na Nagano, já byla v prváku nebo ve druháku na střední škole, na ekonomce a koukala jsem na něj v televizi. A kdyby mi někdo řekl, že s tím pánem budu bydlet a budu s ním dítě, taky bych tomu nevěřila.
0: Tak se tady takhle hezky sešlo.
1: 16 let, tak jsme se tady takhle hezky řekli. Kdo by to byl řekl, veď mláčku, že s náma tady zakotví.
2: No, mám taky nějaký zážitek?
0: Nebo? Zkus taky něco říct.
1: Jirka má krásný
2: zážitek, ale ten není moc na chlubení, ale já znova udělám tu výzvu. My jsme přijeli na staroměstské náměstí a měli jsme igelitky, v kterých jsme měli dárky od pana primátora a jeli jsme od pana prezidenta Václava Havla, který nám dal vyznamenání, vyznamenal nás, dal na medaile, tak já jsem si ji dal samozřejmě do té igelitky, no a jak byla v té igelitce a já v té euforii a vidím ten nadšený dav lidí, tak říkám, no tak přece ty lidi tady stojí tak dlouho, čekají na nás, no tak jim dáme dárek. Tak jsem vzal tu igelitku a mrsknul jsem jí do davu. Ten daný moment letí igelitka a v mé hlavě se uvědomilo to, že vyznamenání je v té igelitce. Takže pokud někdo máte mé vyznamenání od Václava Havla, poprosil bych, bydlím v Litvínově u Kolnumu.
0: Čili to se ti nevrátilo?
2: Nevrátilo.
1: Nikdy, no.
2: Nemám od pana Havla vyznamenání. Škoda.
0: Tak hlavně, že máš medaile.
2: Ale doufám, že to někoho potěšilo, ty dárky.
0: To je krásný.
2: A nechci nic jiného zpátky, než tu medaili.
1: Jo, to nebylo vlastně jako klasický státní vyznamenání, byla to nějaká pamětní medaile přímo vyrobená pro naganisty.
2: Ale pořád je od pana prezidenta
1: Václava Havla, přesně tak.
2: Jsem si ji vážil, ale bohužel jsem si neuvědomil, že je v té igelitce.
0: Jsme se tady krásně vypovídali všichni teď.
2: Takže zážitek mám určitě krásný.
1: Takže prosím vás, přátelé, jestli o někom víte, kdo se chlubí touto pamětní mincí nebo medailí, tak kontaktujte.
2: Vyměním za vstupenku na zimní stadion Ivana Hlinky na zápas třeba se Spartou.
0: Ano, tak snad to slyšeli. Hele, uteklo to jako voda, jdeme do finále dnešního rozhovoru. Jirko, díky za návštěvu, věřím, že to je něco naposled a pojď říct, co jsme se domluvili. Když přijdeš příště, tak co? Pamatej si to ještě?
1: Tak co?
2: Tak to teda nevím.
0: Tak vám něco prozradím.
1: Jo.
2: No jo, vlastně, jo. Tak vám prozradím novinku,
1: no,
2: že třeba bude nějaký film.
0: Tak.
1: O hokejistech z Litvínova, tak se máme na co těšit.
0: A to je ta tečka, my se taky loučíme.
1: A my taky jede na dovolenou, takže já tady zítra s Katkou Sekalovou a vy se mějte krásně a Dane, ty si už dovču.
0: Ahoj. Hit Radio Nord Music.

0: zlepši si náladu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Chomutově v Zahradní ulici bourala tam dvě osobní auta, prožijte hodně opatrně. Ještě na Mostecku v Lišnici na místní komunikaci se srazily dva traktory, i tam počítejte s omezením provozu. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
2: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
8: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 12. hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Začíná astronomický podzim. Slunce ve dvě ráno vstoupilo do znamení Vah a nastala podzimní rovnodennost. Den a noc mají dnes zhruba stejnou délku. Po ochlazení se oteplí prodloužený víkend a příští týden může přinést babí léto s polojasným až jasným nebem a teplotami nad 20 stupňů. Rána ještě zůstanou chladná. Úřad vlády potvrdil úterní návštěvu italské premiérky v Praze. Tématy schůzky předsedy vlády Andreje Babiše s Giorgio Meloni budou spolupráce mezi zeměmi, víceletý rozpočet Evropské unie nebo bezpečnost. Návštěva se odehraje 29. září v podvečer. Škeble na Slapech dál potřebují zachránit. Kvůli poklesu hladiny jich zůstává velké množství na odkrytých březích přehrady. Do jejich přenášení zpět do vody se proto zapojují také dobrovolníci. Doplňuje mluvčí Českého svazu ochránců přírody Zuzana Kučerová.
13: Je potřeba každou oblast projít a škeble vrátit do vody ideálně jednou za dva dny. Proto prosíme všechny, zejména místní obyvatele nebo spolky, aby pokud mohou i v týdnu zajít na obnažené břehy Slapské přehrady, tak učinili a škeblím pomohli.
12: Detaily najdeme na webu Českého svazu ochránců přírody a teď se ještě podíváme k nám.
1: Lanovka na komárku bude na poštovní známce. Česká pošta ji vydá 14. října v rámci emise Technické památky Komáří výška. Na známce je pohled ze sedačky lanovky přes podpěru s kladkami směrem k budově hotelu. Známka s hodnotou B, která nyní odpovídá ceně 31 korun, bude vytištěná v nákladu 300 000 kusů.
14: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
1: Na severu Čech čekáme po většinu dnes skoro jasno až polojasno, později odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti. Teploty 16 až 19, na horách do 14 stupňů.

Je 12 hodin, 2 minuty, začínají nám dnešní středeční srdcovky a když je středa, tak si to uděláme hezký. I hezky. Dáme si Dr. Albana, dáme si hity, který jste si pouštili doma, když si na počítači ještě ve Vinampu. 5 legendárních hitů a ten 6. opět na vaše přání. Tohle je rok 1992 a pokud vám teď sami půjdou takhle ruce nad hlavu, tak se není čím udivit. Jo, už jste životem zkušení, ráno vás bolí záda, ale pamatujete skvělý léta. Tady jsou 90. na Hit Rádiu, já jsem Jirka, užívejte den.

0: Mimochodem opravdu jako skutečný zubař.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je to tak, je to zubař, respektive byl to zubař, dokonce i měl jeden čas svoji vlastní jako ordinaci, ale do toho tak hrával na diskotékách a nakonec zjistil, že prostě je mu to blíž, no, tak se vydal tímto směrem a my jsme za to strašně rádi, zaplať pámu za to. Tak zdravím mimochodem právě teď na každé zubařské křeslo, ať už jste u zubaře nebo na dentální hygieně, tak ať vás to moc nebolí. My si dáme další srdcovky, ale teď tady koukám akorát na WhatsApp Vitrádia 777-937-777. Hned tady mám první zprávu. Čau Jirko, ty kráso, it's my life, úplně se vidím na té diskotéce, když tohle začalo hrát už nad ránem a lidi se ploužili po parketu, jak zákon káže. To mi trošku jako připomíná zásadní jako věc, kterou teď momentálně Gen Z vůbec nezná. Gen Z, já se přiznám, že se v tom moc jako neorientuju, ale je to prostě, pojďme tomu říkat, dnešní mládež. Tak dnešní mládež, než jde ráno do práce, když už mají jako po škole, tak než jde ráno do práce, anebo při nejhorším ještě do školy, tak většinou jdou na nějakou maču a nevím, co všechno, jo. My 3 hodiny předtím, než jsme šli do práce, tak jsme byli na tom tanečním parketu, tančili na stole a byli jako úplně v jiném světě. A pak jsme kolikrát opravdu jako rovnou šli do práce. Tak to už se dneska moc neděje. Tak pojďme i na to zavzpomínat a na druhou stranu i trošku zvolnit tempo, jo? Ještě si dáme dneska některé klasiky. Předtím srdcovka číslo 2, Alicia Keys.

Druhá srdcovka pro středeční den, Alicia Keys, No One. A myslím, že nikdo nezažil vlastně asi jako to, co jsme zažívávali my z dnešní doby. O tom jsme se bavili před chviličkou a důkaz je třeba tady na WhatsAppu zpráva od Davida, který píše: Čau Jiří, jo, to byly časy, suročník 1987. No jo, ale zase kocovina netrvala dva dny a taky nebyly potřeba týden v lázních. Tři hoďky spánku stačily a po cestě do školy ještě s trochou štěstí se našel v jedné kapse poslední dvě cigára, zaplavovač a stovku a ve druhé nedojezený gyros v bulce. Ale takhle, shodneme se, že jako nejlepší naše večery z našeho mládí, tak ty většinou začínaly větou: tohle sorry, nemůžu, já jdu ráno do práce, anebo já ráno vstávám do školy. Tak tady máte East 17.

0: Tak co dámy, měli jste East 17 v pokojíčku na plakátu z Bravíčka? To byly časy. Tak tady máte ode mě dneska jako takový malý dárek. Když je středa, člověk se má dělat radost každý den a ve středu obzvlášť. Cesta kolem světa Around the World a boyband East 17. Třetí srdcovka.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: A my pokračujeme dál. Vzpomínáme i na WhatsAppu Hit Rádia 777-937-777 na naše legendární večírky, které jsme prožívávali. Shodneme se na tom, že prostě vždycky, jakmile druhý den se někam ráno mělo vstávat, jít do práce nebo do školy, tak to vždycky byly prostě ty nejzásadnější večery. Mám tady hlasovku.
3: Ahoj Jiříku.
0: Nazdár.
3: Jo, tak teď jsi mě vrátil úplně fakt jako zpátky do 90. kdy jsme přesně chodili na diskotéky, kolikrát z diskotéky rovnou do práce, pak jsme chodili na vývary a párek s hořčicí, aby jsme přežili ten den, to byly časy. A pamatuju se, nevím jak, třeba v Praze nebo jiných městech, ale u nás na vesnici bejvávaly diskotéky s překvapením půlnočním a většinou to byl striptease. Super, fakt dneska úplně úžasný.
0: Já děkuju moc za tuhle krásnou hlasovku. Já jsem rodilej Plzeňák a tam jsme taky měli teda diskotéky s překvapením, taky byl striptease a většinou to byl vždycky někdo z mých ožralých kamarádů teda, ale nikdo ho nechtěl vidět a nikdo mu za to nikdy nezaplatil. Dáme si rok 1984, další famózní srdcovka, Bruce Springsteen.

0: Martin, 80 na Hitrádiu. Musím do toho takhle rychle vstoupit, Monča poslala skvělou zprávu, když vzpomínám vlastně jako na svou pubertu a na to, jak jsme s Pařby rovnou chodili do práce, tak ještě, že naši kluci nejsou po mně a jsou o víkendu večer doma. To píše spokojená máma, přesně. Takhle jako většinou nezačínají ty věty, jo, já v tvých letech. No a teď, hele, na rovinu, vzpomínáte si na tuhle srdcovku?
1: Už mi nevolej, volej.
0: To je klasika, co?
1: Nech mě být.
0: Tak tady máte v plný kráse, na Hitrádiu.
1: Už mi nevolej.

0: Loki už mi nevolej, rok 1999.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Myslím, že dámy jste si teď určitě při této písni, při této srdcovce vzpomněli alespoň na jednoho bývalýho, kterýmu jste říkali, hlavně už mi prosím nikdy nevolej. Jo, i taková je naše puberta, i takové je naše dospívání, takový je život a takové jsou srdcovky. Máme 5 srdcovek za sebou, ještě jedna nám zbývá, ta je na vaše přání. Jakou byste chtěli slyšet? Dejte vědět na 777-937-777, pošlete zprávu, pošlete hlasovku, to nechám na vás. Dáme si za chviličku jeden hit a hned po něm, tedy konkrétně po Pink, tak dáme srdcovku na vaše přání. Těším se na váš výběr.
2: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Dopak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7.10 zazvoníme a prachy se posypou. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
3: Maxi.
4: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschus našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
8: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
9: když se to má podařit.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Radíte?
12: A tohle znáte?
11: Bylo to fajn, ozvu se.
12: Sestěhujem se hned?
11: Zapomněl jsem peněženku.
12: Uděláme si selfiečko?
11: Promiň, volá manželka.
12: Mrkneme do pařížský?
11: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
13: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
14: Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
14: elitedate.cz.
16: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
17: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
16: Jedu ale jen na čerpačku.
17: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
18: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
19: Budoucnost našich dětí závisí na tom, jak jednáme dnes. Jsme Toyota Gosei Czech a vyrábíme špičkové komponenty do aut. Šetříme zdroje a snižujeme uhlíkovou stopu, ne komfort. Naše hodnoty jsou postavené na respektu k lidem a životnímu prostředí. One team, one TG. www.tgcz.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
16: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio Pink, a to přesně ve 12 hodin a 34 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dáme si další srdcovku, dáme si tentokrát 90. léta a bude to srdcovka na přání. Ale zkusím k tomu napojit co nejvíc i vzkazů. Mimochodem, Marťa si napsala o tuhle srdcovku. Slíbil jsem, že si ji dáme určitě. Je to vlastně jako hrozně hezká věc. Vy možná budete znát i v češtině. Mě baví tenhle ten originál, který je od jednoho hudebníka, který se jmenuje Beck. Je to hit, který nahrál v roce 1992, ale až v roce 1993 tak ji vydal. A mám tady zprávu od Tomáše. Čau, pustám nějaký devadesátky, co se opravdu moc často nehrajou. Díky moc. Další zpráva. Nemáš tam i trochu country? Zdravíme s holkama z práce. A ještě tady i jedno přání, a to mě taky jako baví, který je pro manžela. A ty to jenom tady musím najít, protože to tady někde bylo a úplně jsem to ztratil. Už to tady mám. Můžeš prosím popřát mému manželkovi Martinovi k dnešním narozeninám, že mu přeji všechno nejlepší, manželka Eva. Já bych mu popřál všechno nejlepší, ale to on už má, Evi, tebe. Tak manželku, všechno nejlepší k narozeninám. A my si dáme tedy rok 1993 a tuhle srdcovku, která se opravdu v rádiu nehraje. Je to škoda. O toho jsou tu srdcovky.

0: Cyrus tady zpívá o konci světa, to, že pro tuto chvíli, pro dnešek končí srdcovky, to není konec světa. Zítra budou zase, zítra ve 12 hodin a my pokračujeme dál na Hit Radio. S vámi stále zůstává Jirka Pelnář, čeká nás vtipné odpoledne, protože ve dvě nás čeká naše ruleta dvojsmyslů, jako každou středu, takže opět vstoupíme na tenký led a zjistíme, co si český éter ještě může dovolit a co už je možná trošku za hranicí, ale nás to baví. Zatím nám to ještě nezrušili, takže ruleta určitě dneska bude ve dvě hodiny. Za chviličko taky nejnovější zprávy a do té doby Lady Gaga, Lost Frequencies, taky Poetika, takže další skvělá hudební společnost. Tak buďte s námi, buďte zítra rádi.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
10: Tomas Arsov v Tetě?
9: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
10: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
9: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
11: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
12: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
11: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
12: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
13: Okim vás zve na akci Člověk v přírodě v Lounech. Od 25. do 27. září vás čeká víkend plný programu, inspirace, vystavených vozů Okim a představení nového modelu Epic. Přijďte se podívat, užít si atmosféru akce a zastavit se u expozice Okim. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Okim, Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. Okim.cz. Okim.cz.
14: Zahrada Svádov zahájila prodej krouhaného zelí. Krouháme ve dnech středa a pátek od 8 do 16 hodin a také v sobotu od 8 do 12 hodin. Více info na www.zahradasvadov.cz.
15: Výstava Člověk v přírodě. Exotický pavilon, chovatelský pavilon, prodej pomůcek pro chov. Soutěž o nejhezčího voříška. Krajská výstava psů.
16: Tento týden od pátku do neděle. Na výstavišti v Lounech.
17: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.

0: hádaj. Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Závěru středečního poledne Lady Gaga Abrakadabra, no to je kouzlo, oběd je pryč. Před námi 13. hodina a nejnovější zprávy. Lucie, ještě předtím pohled na dopravu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, dálnice D8 mezi 62. až 52. kilometrem směrem na Prahu bude na krajnici probíhat sečení křovin a ještě na trase Litoměřice Česká Lípa u Liběšic probíhají práce na silnici. Očekávejte tam omezení provozu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211. Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Unie státních zástupců se stejně jako už dříve Soudcovská unie a Česká advokátní komora ohradila vůči výrokům premiéra Andreje Babiše o české justici v souvislosti s jeho případem Čapí hnízdo. Výroky předsedy vlády o vedení politického procesu jsou podle žalobců nepodložené a ohrožují důvěru v právní stát. Prezident Petr Pavel odpoledne našeho času vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN. Věnovat by se v něm měl především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií nebo nutnosti reformovat OSN. O kontroly komínů je na začátku topné sezony velký zájem. S rostoucí poptávkou ale přibývá i podvodníků. Jde většinou o organizovanou skupinu, která v obci rozdává letáčky do schránek a nabízí výhodnou cenu. Pokračuje mluvčí společenstva komíníku Martin Zeman.
3: Lidé se jim ozvou a oni přijdou třeba za týden a ty kontroly provádějí nekvalitně. Doklad, který vystaví, nesplňuje náležitosti zákona, ale hlavní důvod toho je nafingovat vlastně závady a nabízet vložkování komínů.
2: A právě na vložkování komínů podvodníci vydělávají. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Stavbou roku může být jeden projekt z Litoměřicka. Konkrétně je to rekonstrukce železnice a dvou zastávek mezi Lovosicemi a Bohušovicemi nad Ohří. Ze 150 přihlášených projektů z celé republiky odborná porota a experti všechny prošli a nakonec udělali nominaci 50 z nich. Na Litoměřicku jde o jedinou udělenou nominaci.
5: Léto na klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
4: Na Ústecku čekáme dnes po většinu dne skoro jasno až polojasno, později odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti, teploty 16 až 19 stupňů Celsia.
0: Jirka Pelnář, Hit Radio.
6: Středeční odpoledne nám pokračuje dál, já vím, že srdcovky už jsou za náma, srdcovka na přání taky je pryč, ale ještě jsem tady na WhatsAppu Hit Rádia 777-937-777 objevil zprávu, kterou píše Adrej a píše: ahojky Jirko, prosím zahraj mi něco pěkného, dnes mám narozeniny a jsem nemocná, chřipka, to už bohužel začíná být taková narozeninová tradice. Tak prosím něco na zlepšení nálady, děkuji a přeji ti krásný den. Adriana, tak děkuji za přání krásného dne. Narozeninový dort málo kdo spoukává, takže na něj kýchne. Ho rovnou uhasí, to je pravda. Ale je fakt, že jestli je něco, co vyžene bacily z těla, tak je to ta dobrá nálada. A jestli něco umí zlepšit náladu, tak je to hudba. A za mě je to melodie, která vás donutí zavřít oči, zapomenout na celý svět kolem vás a vrátí vás v čase do doby, kdy vám bylo dobře. A přesně tohle podle mě splňuje hit z roku 2001, který posílám Adri tobě a taky vám, kdo máte chřipku. Jsme Hit Radio, tohle je Gigi D'Agostino.

0: Horká novinka od Sebastiana, Barcelona, ve čtvrt na dvě tady u nás na Hitrádiu. Ano, Barcelona a novinky. To mi připomíná Barcelona ve Španělsku, horká novinka, my taky máme novinky ve fotbale. Máme nově španělského trenéra, našeho fotbalového nároďáku, a poprvé ho můžeme vidět už tento víkend. Česko začíná svoji cestu v Lize národů, a to ve skupině smrti. Máme Chorvatsko, Anglii, Španělsko. Nádhera, nádhera. Pro nás, pro fanoušky, pro kluky na hřišti to bude trošku řehole. O to větší podporu z tribun ale budou samozřejmě potřebovat. A tím se dostáváme k tomu, co vám chci říct. Přijďte na zápas, pojďte fandit, pojďte si to užít. Budeme tady mít opravdu fantastickou zaprvé atmosféru, ale zároveň i fantastický tři týmy. Teď teda dva, ten další až za nějakou dobu. Budeme hrát ve Fortuna Aréně. V sobotu hrajeme proti Chorvatsku, v úterý večer potom proti Anglii. A pozor, v průběhu domácích zápasů bude přímo před arénou taky Repre Fan Fest. Budou autogramiády hráčů, můžete zajít na otevřený trénink českého týmu. Skvělý, užít si zábavu v partnerských zónách a všechno je to zdarma. Repre Fan Fest bude každý den od 26. až do 29. září, což je horká novinka, vždycky to bylo jenom v den zápasu, tak teď i mezi zápasy, to znamená v neděli a v pondělí, tak můžete vyrazit taky. Já se na vás budu těšit mimochodem v neděli v Repre Fan Festu, ale jinak v sobotu a v úterý, jak jinak, než přímo na stadionu s mikrofonem u hřiště. Tak doražte, bude to stát za to. Těšíme se.
1: Partnery reprezentace jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.

0: Britney Spears s hitem Every Time. Ve 13:25 na vteřinu přesně. Posloucháte Hit Radio. Dneska máme středu, je rok 2026. Pomalu ale si nám končí září. A taky se nestačíte divit, jak je všude všechno drahý. Komplet. To je vlastně jako nic není levnýho. Předvolební sliby holt nějak nevyšly a začíná se pomalu, ale jistě nahlas mluvit o další krizi, která nás čeká. Tak alespoň jedna dobrá zpráva je, to jsem pro vás našel, tady na Hit Radio máme dobré zprávy, tak našel jsem, že dneska se to schválilo, že se nebudou zdražovat dálniční známky, že i v dalších letech budou drahý jako doteď. To znamená roční 2570, pak je tam 30denní za 480, 10denní za 300 a jednodenní za 230 korun. Takhle to dál bude. Jestli je to už teď drahý nebo ne, tak to je samozřejmě jiná otázka. Na druhou stranu, když už to člověk zaplatí, tak je dobrý, aby aspoň po té dálnici jel, ne? Já občas mám pocit, že tam jdu akorát zaparkovat a dneska třeba, když jsem jel do práce, tak jsem z ní dvakrát musel sjet, objíždět to po starý, abych se na ní zase třikrát mohl potom vrátit, nebo kolikrát, abych se dostal do práce. Takže když už za to člověk konečně zaplatí, tak aspoň ať po ní můžeme jezdit. No. Tak ale, jak říkám, alespoň troška dobré zprávy, že příští rok by dražší být neměl. Ale to je za rok, tak uvidíme.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Já z tebe snad vykvetu.
3: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
4: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
5: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické.

0: klasické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termíny na www.bistroustí.cz.
1: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
2: Ty v Bauhausu nevedeme.
1: A Auschus našel byste?
2: To vás zklamu, bohužel.
1: Tak aspoň křát nebo nějaký šmejdy.
2: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
3: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
4: když se to má podařit. Výstava Člověk v přírodě. Exotický pavilon, chovatelský pavilon, prodej pomůcek pro chov. Soutěž o nejhezčího voříška. Krajská výstava psů.
5: Tento týden od pátku do neděle. Na výstavišti v Lounech.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Chytří si to spočítali. T-Roc, nejžádanější SUV od Volkswagenu v Evropě, teď poprvé také na výhodný paušál. Auto Nord vám stačí 8390 Kč měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Auto Nord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
11: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 22,90 a jeho české trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 9,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
13: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Podzim je skvělý s Hit Radiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hit Radio. Zlepši si náladu.

Na Hit Radio anglický DJ Jonas Blue a Hit Rise. Když šel Jonas Blue do první třídy, tak skupina Roxette vydala svůj mega hit June Afternoon a to je přesně hit, který si dáme teď tady u nás na Hit Radio. A já jenom připomínám, že tento týden v pátek tak vám rozdáváme 50 000 korun na ruku a to v naší hře Kdo pak to zvoní ve snídaní šampionů. Zítra ráno, pokud nám otevřete dveře, tak je tam 6 000, ale v pátek je to opravdu 50. Podrobnosti na našem webu, teď Roxette.

0: Neil Diamond a Two Friends na Hit Radio ve 13 hodin a 43 minut. Dneska máme středu a je podzim. Ano, spát jsme šli v létě a probudili jsme se na podzim. Slunce ve 2 hodiny ráno a 5 minut vstoupilo do znamení vah a tak nám nastane podzimní rovnodennost. Takže pokud máte chuť už na podzimní náladu, na trochu podzimní depky, na podzimní svetr, podzimní dýňové laté, tak je to naprosto v pořádku, protože od dnešního dne už oficiálně tedy začíná váš čas. Všechno je to v pořádku, až na tu depku, to já teda osobně nepodporuju, a tak tady na Hit Radio dělám i všechno pro to, aby vás ta depka letos na podzim nechytla. Tak si dáme další hity, jako například od Leony Don't Worry. Prostě nedělejte si starosti. To je inspirativní hit na podzim. Je 2:45, já jsem Jirka Plnář, vy posloucháte Hit Radio a ve 2 hodiny nám začíná pro pobavení i ruleta dvojsmyslu.
1: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS Boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
8: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
10: Knihovna Maitreya.
11: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
10: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
12: Nyní i jako audiokniha.
13: Tak co rande?
14: Katastrofa. Celou dobu mluvili jenom o sobě.
13: Jasná diagnóza. Nevydařené rande.
14: A léčba.
13: Terapie módou. Jdeme!
15: Nové boty možná zlomené srdce nespraví, ale náladu zvednou spolehlivě. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Olympia Teplice.
16: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázíme lesy nové generace.cz.
17: Hit Radio.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Dálnice D8 na 5. kilometru u Klíčan ve směru na Německo budou v pravém pruhu probíhat práce na silnici. A ještě v Chomutově v Krokově ulici probíhá rekonstrukce plynovodu. Silnice tam neprůjezdná. Vaše dopravní info nám můžete zavolat na 800 900 952.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
5: Trenírkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
7: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Dálniční známky pravděpodobně nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Sněmovna dnes schválila hlasy koalice vládní novelu se zrušením každoroční valorizace jejich cen. Opozice mluvila o populismu. Předlohu poslanci doplnili o úpravu platnosti jednodenní známky. Platit by měla 24 hodin od jejího zakoupení. Moderní technologie mají získat větší prostor ve zdravotnictví. VZP chce usnadnit jejich cestu do běžné péče, kde mohou pomáhat s diagnostikou, vzdáleným sledováním pacientů nebo organizací péče. Mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
9: S technologickými novinkami se VZP už dnes mohou hlásit univerzity, vývojáři i startupové firmy. VZP očekává, že by příští rok mohli díky tomu přibýt desítky nových technologií ve zdravotnictví.
8: Na jejich zavádění VZP už vyhradila 300 milionů korun. S kvalitou vzdělávání ve své škole je spokojena více než polovina středoškoláků. Nejčastějším důvodem k nespokojenosti je to, že výuka neodpovídá reálnému životu a látka není podávána zábavně. Ukázal to vzdělávací program Jeden svět na školách. Teď se ještě podíváme k nám.
0: Hledání mladých hokejistů dnes proběhne v Litvínově. Týden hokeje probíhá v klubech po celé republice. Děti si mohou vyzkoušet své první krůčky na ledě. Dnes na malé hokejisty a hokejistky čekají od 16 hodin na stadionu v Litvínově. Zítra to budou Teplice, Litoměřice nebo Chomutov. Sebou stačí jen brusle, helma, a to i na kolo nebo na lyže a rukavice.
10: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
0: Na severu Čech čekáme po většinu dnes skoro jasno až polojasno, později odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti. Teploty 16 až 19, na horách do 14 stupňů.
11: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
12: Je středa a máme 2 hodiny odpoledne a to znamená, že opět spolu vkročíme na tenký led. Dneska je podzim, oficiálně nám to jako začíná a tady u nás už zase máme ledovou plochu, tak uvidíme, jak moc pod námi bude křupat, protože máme před sebou ruletu dvojsmyslů. Dáme jeden hit a pak jdem na to.

0: Miles Smith na Hit Radio ve 2 hodiny odpoledne, 5 minut. K tomu je před námi středeční ruleta dvojsmyslů, což znamená, že opět to bude na vás. Připravte si telefon, telefon číslo 777-937-777, posílat můžete zprávy i hlasovky a opět to bude stejné. Ruleta nám vytočí téma, zadání, co může zaznít v ložnici a ještě někde. Tak uvidíme, kde. To neprotahuju. Ruletu jsem roztočil.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A na podzim. Co může zaznít v ložnici a na podzim? Dneska nám to hezky začalo, ve 2 ráno. Tak to pojďme rozčísnout. 777-937-777. Tak Dominiku, tady koukám Dominik. Jako první zpráva, úplně první zpráva, přišla od Dominika, který píše, mám plnej nos. Že to asi můžu zakončit dneska. No to bude těžký. Tak jo, tak pište 777 937 777.

Bittersweet Symphony. Posloucháte Hit Radio ve 2 hodiny odpoledne ve středu, tedy v pravý čas, pokud máte rádi češtinu a taky dvojsmysly. Naše ruleta dvojsmyslů nám dnes vytočila téma, co může zaznít v ložnici a taky na podzim. Přišlo strašně moc zpráv, já se tím tady pročítám a normálně nekecám, ale třeba 90%. 90% zpráv je, už to vadne, zas to padá, vadne ti to a tak dále. To je vlastně jako celý, jo, to je celý. Sem tam se objeví, nezapomeň si vzít pláštěnku, nebo tady ochladilo se, potřebuju zahřát, to je taky hezký. Mám studený nohy, jasně, ponožky si necháš, taky dobrý. Necháš si ten svetr? Fuj. A teď koukám, co tady ještě dál, no, jasně. Nemusí pršet, stačí, když kape. Ježišmarja, to ne, snad ne. Tohle nikdo neřekne, ne? Na podzim. Jdem vypustit draka. Hezky, dobře. Děkuju, Jana. Píše, jdem vypustit draka. Konečně vzduch. To je blbý. Tak jo, vyberu to nejlepší. Dáme si 2 hity a odměním vás. Naší speciální verzi Člověče, nezlob se. Tak pište, 777-937-777. Co může zaznít v ložnici a na podzim? Jsme Hit Radio, tohle je Rita Ora.

0: Zír na Hit Radio je na čase vybrat nejlepší zprávu, kterou jste poslali na WhatsApp Hit Radio 777 937 777 do rulety dvou smyslů na téma, co může zaznít v ložnici a na podzim. Ještě tady mám pár jako adeptů, dneska je to fakt výživný, třeba Radek, který píše, ahoj, konečně 18, ty čtyřicítky byly nesnesitelné, zajímavý. Je tu dost mokro, nebo to je ale klacek, tím si zatopíme. Tady dokonce Míša píše, moje maminka se stydí, ale pobavila mě její reakce doma. Po tom létě je nějaký vypelichanej. Tak taky zajímavý, taky dobrý. No a teď už je krocan v troubě. Pořád to chodí. Já jsem sice musel vzít i pár mých kolegů, co mají stejně blbý humor jako já, aby jsme teda vybrali to nejlepší. A tady se všichni jako jednomyslně shodli, že Lukáš poslal zprávu, která za nás, tedy tady za tu porotu, je nejlepší a vyhrává tím pádem naší verzi hitradiovskou hry Člověče nezlob se na dlouhé podzimní večery. A Lukáš píše, co může zaznít v ložnici a na podzim? Tyjo, tady je to samá bukvice. Za mě bez komentáře. Děkuju. Další ruleta za týden.
1: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
2: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
3: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
2: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
3: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: Elitedate.cz.
15: Štěpánko, zub zdraví, Litoměřice.
16: A Krhut se přidává, hoj.
15: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
16: Přeježděný vztah 3.11.
15: Lístky najdete na ticketportal.cz.
16: Tak googli, kupuj a přijď.
17: Yeah, yeah, yeah. Dělej si, co chceš, jen si duši nepořeš.
18: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
19: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
20: Když jde o zdraví.
18: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
19: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
21: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
0: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
20: www.projektantbudoucnosti.cz.
22: Hit Radio. Hit Radio.

0: tonight.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Hit Radio. Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Středeční odpoledne pokračuje dál, to první podzimní odpoledne roku 2026. Dneska máte plné právo na to dát si něco sladkého, že jo? Klidně kakao, horký, s marshmallow. Ale chápu, není vám pět, ale jakýkoliv jako dezertíček, jo? Dneska na to máte právo, protože jsme na začátku období, kdy na někoho občas padá podzimní splín, nějaká repka, no a většinou jako to sladký, tak s tím pomůže. Takže pokud potřebujete nějaké výmluvy pro to, abyste si dneska přinesli domů něco dobrého, klidně dvakrát, dva dezertičky, tak jediná výmluva je prostě podzim a chcete si udržet dobrou náladu. No a dobrou náladu, tak to vám udrží dneska po 15. hodině taky naše odpolední show. Těší se na vás, do té doby ještě spousta hitů, dáme třeba Michala Hruzu nebo Rednecks. No a vy se pomalu ale těšte na třetí hodinu odpolední.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: A upomínka. Za chvíli startuje odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music s Kamilem Bílským.
3: Hurá!
2: Budeme se bavit a budeme si hrát.
3: Pojďte, pane, budeme si hrát.
2: Začínáme. Hit Radio Nord Music.

0: Michal Hruza si ten pro EMU, 14 hodin 40 minut. Ještě než se spolu rozloučíme, tak tady mám na vás jednu zajímavou otázku. Jestli čtete obchodní podmínky, než zaškrtnete kolonku souhlasím? Jestli ne, tak je to naprosto normální, nedělá to nikdo, ale je to škoda, protože občas jsou tam jako neuvěřitelný perly. A někdo si to pročet, konkrétně u společnosti Apple. A normálně představte si, že třeba společnost Apple má ve svých obchodních podmínkách, že nesmíte poslouchat Apple Music a u toho sestavovat atomovou bombu. Zajímavý. To si člověk říká, jestli jako je to opravdu jako vážně, nebo to tam někdo píše, aby zjistil, jestli to někdo čte. No a podobných perel je tam víc. Třeba tohle je taky perla. Při poslechu hudby nesmíte vyrábět biologické zbraně. Znamená to, že teda nesmím poslouchat hudbu na záchodě? Zkouším žít, jako by po noci nečišlo. V mém případě asi ano. Poetika Zkouším žít, tak to je další hit, který si dáme do 15. hodiny, k tomu ještě David Guetta, taky Coldplay. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit na Hit Rádiu zítra v pravé poledne, dáme si další srdcovky, no a dneska od 15. odpolední show. Tak se smějte.
1: Tchýně v Županu, soused v Trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7.10

0: šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu. Chytří si to spočítali. Tiguan pojme rodinu, výbavu i víkend na horách, za to cenu má překvapivě nízkou. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 9290 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
8: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
9: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.
10: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
0: Hit Radio.

0: nejlepší z 80. let. Hit Radio 80. Na našem webu i v aplikaci Radia.cz. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči aktuálně pozor na Lounsku, a to konkrétně v Žatci v Plzeňské ulici. Srazili se tam totiž dva osobáky a pozor, provoz zpomaluje v obou směrech. Takže určitě tady počítejte se zdržením. Jinak přeju šťastnou cestu a připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje,

0: je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy. Kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
7: Je 15 hodin, jsou tu další krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Pěkné odpoledne. Na nebezpečné zlozvyky za volantem upozorňuje nová kampaň, kterou dnes představila Česká asociace pojišťoven. Řidiči podle ní běžně omlouvají své rizikové chování, jako je například telefonování, čtení textovek nebo překročení povolené rychlosti, které často vedou k nehodám. Ode dneška se s kampaní setkáme v ulicích i v televizi. Chatařská sezóna se pomalu blíží ke konci a právě teď bychom měli myslet na zabezpečení svých víkendových obydlí. S přicházejícím podzimem se totiž stávají častým cílem zlodějů. Ví to i policie, která chystá pravidelné preventivní akce v chatových oblastech nebo v zahrádkářských koloniích. Zájem o 5 000 korunu se speciálním přítiskem ke stému výročí fungování tuzemské centrální banky pokračuje i dneska. 100-metrové fronty zájemců se dopoledne vytvořily před pobočkami České národní banky v Praze a v Ostravě. Pořídit se dají 3 kusy bankovky na osobu. V úterý ji získali 1000 lidí. Česká hokejová reprezentace do 20 let vstoupí do nadcházejícího mistrovství světa juniorů v Kanadě zápasem proti Norsku. Hrát se bude v sobotu 26. prosince v Edmontonu. Poté naši mladíci ve skupině B narazí ještě na Lotyšsko, Švýcarsko a domácí Kanadu.
8: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
9: Sluníčko, sluníčko a zase sluníčko. Tak takhle nějak vypadá středa na severu Čech a vypadat bude až do večera, alespoň podle předpovědi meteorologů. Jinak na teploměrech 15 až 19. Užívejte, co to jde, protože zítra nás čeká de facto pravý opak. Zítra by mělo být oblačno až zataženo, do toho dorazí přehánky i déšť a na teploměrech jenom 13 až 16.
6: Hit Radio North Music.
9: A my jdeme na to. Je středa 23. září, 2:03 a opět startuje odpolední show Padla na Hit Radio North Music s Kamilem Bílským. Je to vlastně první podzimní odpolední show a musím říct, že ten den, co je venku, to je normálně reklama na počasí. Přátelé, jestli takovejhle bude celý podzim, tak už nechci zimu, jaro ani léto.

pohodovej start středeční odpolední show padla na Hit Radio Nord Music, neboli Rosalyn a Snap. Krásný odpoledne. Přeju ho hlavně svým vrstevníkům, protože je mi úplně jasný, že jestli poslouchá někdo mladší, tak mi stejně nerozumí. Přátelé, je to strašný zjištění, ale mám to tady černý na bílém. Ta dnešní mládež už prostě žije jinak. Mluví jinak, přemýšlí jinak a to, co nám přišlo samozřejmý, jim přijde ale absolutně divný. Důkazem budíš bakalářská práce, která se dostala právě mezi mladí, konkrétně mezi středoškoláky. A jejich úkolem bylo doplnit takový ty klasický český přísloví. Přísloví, který nás provází od malička, který nám od malička dospěláci říkali, který jsme od malička nějakým způsobem chápali a dneska rozumíme tomu, co znamenají. Ovšem, když tyhle samý přísloví dáte té dnešní mládeži, tak absolutně neví, co s tím. V té bakalářské práci, kterou vyplňovali středoškoláci, jsou konkrétní příklady, tak abych byl taky konkrétní, jo. Například na přísloví, co je v domě, není pro mě, doplnili středoškoláci, co je v domě, není venku. Jako logiku to má, ano, když je to v domě, není to venku. Ale jestli to přísloví má nějakou logiku, to nevím. A další přísloví, který dostali, co tě nezabije, to tě posílí, taky všichni víme. Ovšem, středoškoláci doplnili, co tě nezabije, to tě zmrzačí. Takže když už ne smrt, tak minimálně nějaký následky. A další přísloví, jedna vlaštovka jaro nedělá. Podle středoškoláků, jedna vlaštovka nepřeletí moře. Zajímavá úvaha. A poslední, to mě teda dostalo, bylo to přísloví, kdo šetří, má za tři. To je klasika, že jo, která nás taky od malička provázela. Koukej si ty penízky šetřit, dávat do kasičky, ať si pak můžeš koupit něco hezkýho. Prostě kdo šetří, má za tři. Ovšem školáci doplnili tohle přísloví, kdo šetří, nemá nic, neinvestuje, žije nudný život a je starý. Tak. A máte to taky. Takže přátelé, jestli chcete být in, koukejte všechny úspory rozfofrovat.

0: Padla na Hit Radio Nord Music a taky s váma posluchačema. Díky moc, že i dneska od 3 hodin se mnou vysíláte, a to na Whatsappu 377-39958. A hned na úvod vás zaujala česká přísloví, kterým už ale mladý absolutně nerozumí. Potvrzuje mi to tady ve své zprávě Monika z Mostu, která napsala: ahoj Kamile, teď si mi připomněl mýho syna, který dostal jako domácí úkol právě česká přísloví. Jedno z nich bylo: jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Syn to ale nedokázal pochopit a vysvětloval mi, že když budu hulákat do lesa, tak přijde hajnej a vynadá mi, že dělám v lese kravál. Mončo, co na to říct? Hold, dneska to těm mladým asi musíme vysvětlovat jinak. Čemu ale všichni rozumíme, to je muzika, a tak si ji dáme i za chvilku. Bude třeba Mark Ambor, Padla na Hit Radio Nord Music.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Budoucnost našich dětí závisí na tom, jak jednáme dnes. Jsme Toyota Gosei Czech a vyrábíme špičkové komponenty do aut. Šetříme zdroje a snižujeme uhlíkovou stopu, ne komfort. Naše hodnoty jsou postavené na respektu k lidem a životnímu prostředí. One team, one TG. www.tgcz.cz.
11: Atención!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
11: Yes!
12: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
15: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
16: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
17: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
16: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
18: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
19: Tiskne, kopíruje, skenuje.
18: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
19: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
20: Tisknu levně CZ.
21: Náplně hned.
22: Trenýrkarna.cz.
23: Hlášení pro lovce slev.
11: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Robin Schulz a Speechless vpadla na Hit Radio Nord Music.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Přátelé, kamarádi, 50 000 korun. 50 000 poprvé. 50 000 podruhý. A 50 000 potřetí. Takhle, abychom si rozuměli, já tady teďka nemám v placu nějakou aukci, já radši jenom třikrát upozorňuju, že už tenhle pátek hrajeme na Hit Radio Nord Music o 50 000 korun. Ano, slyšíte dobře. Naše soutěž Kdopak to zvoní, která trvá celý září, tenhle pátek finišuje. A my jsme se rozhodli, že vám na závěr dáme opravdu luxusní cenu, opravdu famózní sumu, prostě nádherný peníze. 50 tisíc korun. Takže jestli ještě doteďka nehrajete s náma, musíte udělat jedinou věc, abyste taky měli šanci vyhrát. Prostě se do soutěže zaregistrujete na našem webu www.hitradionordmusic.cz. To je všechno. Víc nemusíte dělat nic, my od té chvíle o vás víme, že hrajete s náma. No a prostě v pátek někoho vylosujeme. V pátek v 7:10 ve snídaní šampionu zazvoníme na domovní dveře a vaším úkolem je do půl minuty doběhnout ke svým dveřím, otevřít je a kouknout se, jestli náhodou za nimi nestojíme právě my a jestli náhodou nemáme v ruce těch 50 tisíc korun, protože jednomu z vás se tohle v pátek opravdu splní. www.hitradionordmusic.cz, to je vstupenka do hry. Dneska jsme hráli další denní kolo, byla to částka 5 tisíc korun, vylosovali jsme Ondru a takhle to dopadlo.
2: Teď a zvoníme. A vy, kdo jste registrovaní, šupen podívat se, jestli tam náhodou nestojí dva chlapy, jeden drží v ruce 5 tisíc korun.
3: Odpočet začal, zbývá 25 sekund, tak pojďte na to.
4: My koukáme, před chvilkou někdo vyšel ven, ale to pravděpodobně přišel ráno pro rohlík a pro pochoutkovej salát, protože ten odešel hnedka pryč.
2: A to bych si dál, ale.
3: 12 sekund.
4: Já taky právě, proto jsem to řekl. Kolik?
2: 10 už jenom. Už
4: ne. Tak to nevypadá úplně nadějně, tady je úplně půsto prázdno z ničeho nic. Ještě před chvilkou tady byl docela provoz, ale teď to úplně nadějně nevypadá.
3: Teď už Ondro, to určitě Ondro, nadějně ale, nevypadá.
5: Ondro, teďka už to je úplně jedno.
0: Tak jste to slyšeli, dneska to nedopadlo. Někdo prošel, šel pro pochoutkový salát a rohlík. A jestli to byl Ondra, tak to byl jeho nejdražší pochoutkový salát s rohlíkem v životě. Prostě přišel o 5 000, nedá se nic dělat. My jako tradičně, když nám nikdo neotevře, přihazujeme tisícovku, to znamená, že zítra ráno hrajeme o 6 000 korun, ale já znovu připomínám, zítra je to poslední denní kolo, a pak už jdeme do finále, do cílové rovinky. V pátek soutěžíme naposledy a tomu jdeme stát za dveřma s částkou 50 000 korun. Tak se pojďte zaregistrovat. www.hitradionordmusic.cz.
1: Další vrachy ti vezeme zase zítra.

0: Za 2 roky bude 70. Ale nespomaluje. To je Madonna v odpolední show padla na Hit Radio Not Music. Za nás se jí říkalo královna popu. Stejně tak jako Michael Jackson byl král popu, tak právě Madonna byla královnou popu. Já vím, že dneska v roce 2026 už je všechno jinak, nicméně Madonna i v roce 2026 chce jít s dobou, takže před pár hodinám zveřejnila svůj novej merch, kterým jasně dokazuje, že chce držet krok a že dál chce oslovovat i mladý. Pamatujete si, když tenkrát ve svých legendárních klipech vystupovala s těma špičatýma podprsenkama? Tak to samozřejmě už dneska taky neletí, to už je taky out. Ale zároveň na to, že jí táhne na 70, není to žádná usedlá paní. Pořád je s dobou a rozhodla se, že zkusí mladý oslovit svoji novou kolekcí, respektive svým novým oblečení, a dala do placu takový ty klasický, velký, dlouhý, černý, vytahaný mikiny s kapucou, to, co dneska ty mladí na ulici nosej, tak to je teďka i novej merch Madony, a přes tu černou mikinu je přes prsa krásným, velkým, blejskavým písmem napsáno Madonna. Tak, kdyby třeba vaše ratoles slavila svátek nebo narozeniny, myslím si, že když to pořídíte jako dárek, 100% uděláte radost, i když vaše dítě možná už vůbec netuší, kdo je Madonna. Benson Boone ale asi netřeba představovat, takže jenom řeknu, za chvilku padla na Hit Radio Not Music.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Maxi.
6: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
5: Maxi. S tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
8: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
9: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
10: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
11: Tomas Arsov v Tetě?
10: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
11: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
10: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
12: Zahrada Svádov zahájila prodej krouhaného zelí. Krouháme ve dnech středa a pátek od 8 do 16 hodin a také v sobotu od 8 do 12 hodin. Více info na www.zahradasvadov.cz.
13: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili.
3: Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
13: Okim vás zve na akci Člověk v přírodě v Lounech. Od 25. do 27. září vás čeká víkend plný programu, inspirace, vystavených vozů Okim a představení nového modelu Epic. Přijďte se podívat, užít si atmosféru akce a zastavit se u expozice Okim. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Okim, Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. Okim.cz. Okim.cz.
14: Hit Radio Nord Music.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: sme Hit Radio Nord Music a Ústecký kraj známe ako svoje boty.
1: Těsně před čtvrtou Rehab vpadla na Hit Radio Nord Music a já opět děkuju všem, co s náma vysílají, zejména teď všem, co jsou za volantem na silnicích na severu Čech. Dostali jsme od vás zprávu, že v Ústí nad Labem, konkrétně ve Střelecké ulici, došlo na kurháku k bouračce, srazili se tady dva osobáky. No a vzhledem k tomu, že tolik, kolik je, lidi se vracejí z práce, ostatní jedou na nákup, vezete děti na kroužky a tak dále, prostě provoz je fakt silný, takže počítejte s tím, že v tomhle místě se zdržíte. Děkuju moc za info, já samozřejmě v celou přidám kompletní dopravu ze severu Čech. Nicméně, aby se vám dobře jelo, tak do té doby ještě další hity. Třeba Alvaro Soler vpadla na Hit Radio Nord Music.

Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Tak tedy ještě jednou a kompletně připomínám vaši informaci přímo ze severočeských silnic. V Ústí nad Labem ve Střelecké ulici na kruhovém objezdu došlo k bouračce dvou osobáků, takže očekávejte silný provoz. Dále připomínám nehodu na Lounsku, konkrétně v Žatci v Plzeňské ulici. Tam došlo také ke střetu dvou osobáků a doprava se zpomaluje v obou směrech. A ještě jedno hlášení z D8, konkrétně na 12,5 kilometru ve směru na Prahu, tak tam pro změnu stojí porouchané auto. Tak jenom radši zpomalte, ať do něj nevrazíte. Přeju šťastnou cestu.

0: A znovu připomínám vaše dopravní info, volejte na 800 900 952.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená, kilo s apkou, pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
5: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
9: Máme 16 hodin. Hezké odpoledne. U krátkých zpráv přeje Bára Purkártová. Sněmovna bude moci i dnes jednat a hlasovat o zákonech až do pozdních nočních hodin. Na návrh předsedkyně poslanců ANO Taťány Malé to prosadila vládní koalice, která to odůvodnila počtem zákonů, které chce probrat. Z 15 bodů programu mimořádné schůze stihli poslanci v úterý dokončit pouze 2. O kontroly komínů je na začátku topné sezony velký zájem. S rostoucí poptávkou ale přibývá i podvodníků. Jde většinou o organizovanou skupinu lidí, kteří v obci rozdávají letáčky do schránek a nabízí výhodnou cenu. Pokračuje mluvčí společenstva kominíků Martin Zeman.
10: Lidé se jim ozvou a oni přijdou třeba za týden a ty kontroly provádějí nekvalitně. Doklad, který vystaví, nesplňuje náležitosti zákona, ale hlavní důvod toho je nafingovat vlastně závady a nabízet vložkování komínů.
9: A právě na vložkování komínů podvodníci vydělávají. Evropská komise navrhla uvolnit Maďarsku přes 4 miliardy eur z kohezních fondů a také obnovit zemi plný přístup k programu unijních zahraničních studijních pobytů Erasmus. Unijní exekutiva ocenila, že Maďarsko pod vedením nového premiéra podniklo důležité kroky k posílení právního státu a ochraně finančních zájmů Evropské unie. Brněnské týmy Žabiny a Královo pole dnes rozehrají kvalifikaci o postup do Evropské ligy basketbalistek. Elitní soutěž si zahrají, pokud vyřadí 2 soupeře. Žabiny se na úvod představí doma v Brně, kde od 6 nastoupí proti soupeřům z Bělehradu. Královo pole pak nastoupí od 7 ve Francii proti týmu Flames Carolo.
11: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny. Podzim, který vás baví.
0: Nádhera, nádhera a ještě jednou nádhera. Tak taková je středa na severu Čech. Prostě sluníčko, kam se podíváte a 15 až 19 stupňů Celsia. Užívejte tenhle začátek podzimu, protože zítra už to taková sláva nebude. Zítra naopak má být podle meteorologů oblačno až zataženo a k tomu dorazí přehánky nebo déšť. Jinak zítřejší nejvyšší teploty jenom 13 až 16.
7: Hit Radio Nord Music.
0: A my jedeme dál. Ve středu 23. září v 16.03 je s váma odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music s Kamilem Bílským. Zdravím všechny, kteří už Padla mají, užívejte si to. No a za chvilku slibuju aktuální královnu světový pop music Taylor Swift. Pozor, má pro nás novinku a já vám ji už za chvilku prozradím.

Taylor Swift v odpolední show padla na Hit Radio Not Music, zpěvačka, která má pro nás překvapení. Přátelé, už tenhle pátek se ho všichni dozvíme. Už tenhle pátek totiž vypouští Taylor Swift do světa novej hit. Já vím, že to zas možná pro někoho nemusí být taková bomba, protože přece jenom je to zpěvačka, takže stejně tak jako ostatní zpěváci, i ona občas vypustí do světa nějakou novinku. Ale pozor, přece jenom něco výjimečného v tom je. Je to totiž první novinka od té doby, co se Taylor Swift vdala. A tam je zakopaný ten pes. Všichni hudební odborníci se teďka dohadujou, jak hodně to změní tvorbu Taylor Swift. Bude to furt ta samá Taylor Swift, nebo to bude jiná Taylor Swift? Už to není slečna, už je to mladá paní, už nežije single, už prožívá manželství a co si budem povídat, manželství to je prostě svazek se vším všudy, s tím dobrým, ale i s tím zlým. A říká se, že umělci nejlíp tvořej, když prochází fakt jako nějakou krizí, něčím opravdu špatným. Tak teď uvidíme, jak si vlastně žije po svatbě Taylor Swift. Má se dobře, nebo špatně, klape jim to, nebo neklape. No, to se dozvíme v pátek, až tu svoji novinku vypustí do světa. Každopádně jsou dvě možnosti. Buď to bude oslava lásky,

0: Ve čtvrt na pět Calvin Harris v odpolední show padla na Hit Radio Nord Music a já vás teďka zvu na jeden netradiční fotbal. Přátelé, začíná už za 3/4 hodiny, ovšem pozor, nebudou ho hrát fotbalisti, ale fotbalistky. Hraje se v Ústí nad Labem, ale pozor, nebude hrát Ústí nad Labem, ale bude hrát Liberec. Neboli všechno je jinak. Tak jenom abych to vysvětlil, stalo se prostě to, že fotbalistky Liberce postoupily v Europa Cupu dál do dalšího kola. Nicméně UEFA nařizuje pro stadion přísné podmínky, které prostě musí být dodržený, jinak na tom stadionu nemůžou holky hrát. No a protože Liberec takový stadion nesplňuje, tak se hledal náhradní stadion a našel se právě v Ústí nad Labem. Takže přátelé, v Ústí nad Labem se dneska odehraje zápas Europa Cupu mezi Slovanem Liberec a norským týmem Rosenborg Trondheim. Tak, kdybyste chtěli vidět evropský fotbal, máte šanci v 5 to startuje na městském stadionu v Ústí nad Labem. Tak můžete jít fandit holkám v kopačkách.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Milovníci kávy, pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
7: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
6: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
8: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
9: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
11: Randíte?
12: A tohle znáte?
11: Bylo to fajn, ozvu se.
12: Sestěhujem se hned?
11: Zapomněl jsem peněženku.
12: Uděláme si selfiečko?
11: Promiň, volá manželka.
12: Mrkneme do Pařížský.
11: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
13: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
14: Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
14: elitedate.cz.
16: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
17: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázíme lesy nové generace.cz.
18: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

Půl pátý padla na Hit Radio Not Music s Kamilem Bílským. Kapela Krištof s nima Dominika Aládžia a Půlnoční hřích. To my řešíme od 18. A teď nemyslím od 18 let, ale od 18 hodin, protože každý všední den od 18 hodin šaháme na Hit Radio Not Music do pravěku. Neboli šaháme na ty úplně nejstarší hity, které jsou dávno zaprášený, ale do dneška po nich šaháme rádi, protože je milujeme. Vždycky se nám líbily a ty nás stoprocentně přežijou. Takže přátelé, jestli si i dneska chcete tyhle pecky dát, tak od 18 hodin nastražte uši, protože na Hit Radio Not Music vám pustíme třeba Podvodníky Milli Vanilli. A ať to byly Milli Vanilli nebo nebyly Milli Vanilli, znělo to skvěle. S doktorem Albanem si zaspíváme Sing Alleluja. No a stoprocentně dojde i na kabáty. Kapela, která včera odstartovala svoje podzimní turné a odstartoval ho u nás na severu Čech v Chomutově. No a už zítra je čeká vyprodaný koncert na Zimáku v Ústí nad Labem. Tak tyhle všechny bomby let 80., 90. a milénia od 18 hodin na Hit Radio Not Music. No a tohle, jako tradičně, je předkrm. Michael Jackson, krásný odpoledne.

0: show padla na Hit Radio Not Music. A teď taky Pink, zpěvačka, jejíž majetek se odhaduje na nějakých 6 miliard korun. To zní co? 6 miliard. Kdo by to nechtěl? Na rovinu a bez mučení přiznávám, takovýhle peníze pro vás nemáme, ale pozor, 50 tisíc, jo. Už tenhle pátek v soutěži Kdo pak to zvoní 50 tisíc korun pro jednoho z vás. A to jenom za to, že stihnete do půl minuty otevřít svoje domovní dveře. Nic víc, nic míň. Tak kdyby se vám 50 tisíc šiklo, tak se zaregistrujte do naší soutěže na našem webu www.hitradionotmusic.cz. Tam jsou i kompletní pravidla a já slibuju, že v pátek ráno vyhraje někdo z vás od Hit Radio Not Music 50 tisíc korun.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
8: Okim vás zve na akci Člověk v přírodě v Lounech. Od 25. do 27. září vás čeká víkend plný programu, inspirace, vystavených vozů Okim a představení nového modelu Epic. Přijďte se podívat, užít si atmosféru akce a zastavit se u expozice Okim. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Okim, Ústí nad Labem, Lovosice a Louny. Okim.cz.
9: Okim.cz.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
11: Nákupy v online shop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
14: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
15: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
14: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
16: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
17: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
18: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
19: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
18: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
20: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
21: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
0: Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči aktuálně pozor v Ústí nad Labem, konkrétně v ulici 17. listopadu. Došlo tady k bouračce dvou osobáků a na místě musí nehodu vyšetřovat policie, takže do té doby, než to bude vyšetřeno, počítejte s tím, že se projíždí pouze jedním jízdním pruhem. Já vám přeju šťastnou cestu a připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Elfline Transport přeje všem řidičům pohodovou jízdu a šťastné dojetí až do cíle. Elfline, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel. Elfline.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koli z lehkým.

0: slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Jsem hrdina, jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
5: 17 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Návštěva prezidenta Petra Pavla ve Spojených státech se pomalu chýlí ke konci. V noci na čtvrtek našeho času se prezident zúčastní předávání cen Global Citizen, kde představí jednoho z laureátů. Následně se Pavel přesune z New Yorku do Nebrasky, kde zítra svou návštěvu Spojených států zakončí. Mimoúrovňovou křižovatku Pražského okruhu a D5 čeká přestavba. Momentálně probíhají přípravné práce, které potrvají zhruba do poloviny října. Víc mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
6: Naším cílem je nyní udělat nezbytné práce, abychom příštím roce mohli naplno spustit modernizaci, která výrazně zvýší plynulost dopravy, odstraní časté dopravní komplikace a zároveň vytvoří ideální podmínky pro budoucí rozšíření dálnic D0, tedy Pražského okruhu a D5, na 6 pruhů.
5: Křižovatka patří dlouhodobě k nejvytíženějším místům na Pražském okruhu. Středoškoláci ocenili kvalitu výuky na českých školách. Podle průzkumu je s ní spokojena polovina dotázaných ve věku od 15 do 20 let. Nejčastějším důvodem k nespokojenosti je pak to, že výuka nebývá zábavná nebo neodpovídá reálnému životu. No a závěrem ještě házená. Češky dnes zahájí závěrečnou část přípravy na nadcházející mistrovství Evropy. Ode dneška do neděle čeká nároďák turnaj 4 zemí v Chebu. Dnes od 8 Češky nastoupí proti Norsku. Pak je čeká ještě Polsko a Slovinsko.
7: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
8: Jestli se teda počasí snažilo, aby ten podzim odstartoval se vší parádou, tak se mu to povedlo. Přátelé, celý den dneska na severu Čech sluníčko a na teploměrech 15 až 19. Co víc si přát? Škoda, že to nebude pokračovat i zítra, protože zítra podle meteorologů bude naopak oblačno až zataženo a do toho dorazí i přeháníky a déšť. Navíc teploty nic moc, 13 až 16 stupňů.
3: Hit Radio Nord Music.
8: No a my jdeme na poslední společnou 60-minutovku. Je středa 23. září, 5:02 a s váma dál odpolední show padla na Hit Radio Nord Music s Kamilem Bílským. A právě protože je středa a na Hit Radio Nord Music středa hosta je třeba, tak jsme tady dneska nebyli sami, ale byl tady s náma olympijský vítěz Jirka Šlégr. Kdo to neslyšel, ať si počká.

0: Chvilku po pátý v odpolední show padla na Hit Radio Nord Music kapela Činasky a úplně zadarmo. Tak to berem. Ale jedeme dál, přátelé, já jsem sliboval středečního hosta, protože naše heslo zní středa, hosta je třeba. To na Hit Radio Nord Music skutečně každou středu dodržujeme a i dneska dorazil středeční host. Konkrétně v 11 hodin do dopolední show LSD a nebyl to nikdo menší než olympijský vítěz z Nagana, hokejová legenda a aktuální kápo litvínovského hokeje Jirka Schläger. Byla to moc krásná hodinka, krásně jsme si pokecali, zejména on se svojí manželkou Luckou Schläger. Vlastně, co si nestihli říct doma, to si řekli tady v rádiu. Každopádně, jestli mě teda něco hodně zaujalo, tak to byla historka o tom, jak se vítězové z Nagana vrátili do České republiky, kde dostali dokonce vyznamenání od pana prezidenta. No a jak to s tím vyznamenáním dopadlo, to si teďka poslechněte.
1: My jsme přijeli na staroměstské náměstí a měli jsme igelitky, v kterých jsme měli dárky od pana primátora a jeli jsme od pana prezidenta Václava Havla, který nám dal vyznamenání, vyznamenal nás, dal nám medaile. Tak já jsem si ji dal samozřejmě do té igelitky. No a jak byla v té igelitce a já v té euforii a vidím ten nadšený dav lidí, tak říkám, no tak přece ty lidi tady stojí tak dlouho, čekají na nás, no tak jim dáme dárek. Tak jsem vzal tu igelitku a mrsknul jsem jí do davu. Ten daný moment letí igelitka a v mé hlavě se uvědomilo to, že vyznamenání je v té igelitce. Takže pokud někdo máte mé vyznamenání od Václava Havla, poprosil bych, bydlím v Litvínově u Kolnumu.
2: Čili to se ti nevrátilo?
1: Nevrátilo.
3: Nikdy, no.
1: Nemám od pana Havla vyznamenání. Škoda.
2: Tak hlavně, že máš medaile.
1: Ale doufám, že to někoho potěšilo, ty dárky.
2: To je krásný.
1: A nechci nic jiného zpátky, než tu medaili.
0: To je kuriozitka, panečku. Tak prosím vás, jestli to vyznamenání od pana prezidenta pro Jirku Schlägera máte, my teďka zhasneme. Vraťte to, udělalo by mu to radost. Děkujeme moc. A jestli vám by udělal radost celý rozhovor s Jirkou Schlägerem, žádný problém, je v našich podcastech na našem webu, tak se tam mrkněte www.hitradio.nordmusic, sekce podcast, středa, hosta je třeba a aktuální rozhovor s Jirkou Schlägerem.

0: Ray Dalton ve čtvrt na šest vpadla na Hit Radio Nerd Music a těch sportovců, co je zase aktuálně venku, no bodeď by ne, když je tam takhle krásně. Koukám přímo do letního kina v Ústí nad Labem na těch hromadu schodů, co tam je, a teď tam aktuálně po nich zrovna někdo běhá nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Tak držte tempo, protože my ho držíme taky. Za chvilku vám třeba do schodů anebo kamkoliv jinam bude hrát Ed Sheeran. A tempo bude držet i Cyril. Akorát pokud sedíte v autě, tak prosím vás zpomalte konkrétně v Teplicích, protože v Doubravské ulici tam aktuálně došlo k nehodě hned 3 osobáků najednou, takže tady počítejte se zdržením. Hit Radio Nord Music.
1: Extra v mobilu, protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Já z tebe snad vykvetu.
4: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
5: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
6: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho! Pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
7: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
8: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
7: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
9: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
10: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
11: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
12: Co třeba na delfíny?
11: Do zoo?
12: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
12: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
13: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
14: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
15: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
16: Tak co rande?
17: Katastrofa. Celou dobu mluvili jenom o sobě.
16: Jasná diagnóza. Nevydařené rande.
17: A léčba.
16: Terapie módou. Jdeme!
18: Nové boty možná zlomené srdce nespraví, ale náladu zvednou spolehlivě. Dopřejte si terapii módou v obchodním centru Olympia Teplice.
19: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
10: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
20: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

půl šestý vpadla na Hitrádiu North Music Ed Sheeran a Fotograf, což podle mě sedí jak zadek na hrnec, jak se říká, protože jestli fotograf potřebuje nějaký krásný den na krásné fotky, tak je to právě dnešek, první podzimní den na severu Čech. No není venku nádhera, je to nádhera. My mimochodem na našem Instagramu, kde jsme jako Hitrádio podtržítko North Music, aktuálně máme souboj podzimních chutí. Neboli hledáme dobrotu, která doslova a do písmene vystihuje podzim. Vy hlasujete, vy rozhodujete o vítězi. Před námi je semifinále, tak jenom prozradím, že aktuálně proti sobě stojí skořicovej šnek a štrůdl. A ve druhém semifinále si to proti sobě rozdávají bramboračka a bramboráky. Tak jaká podzimní dobrota vyhraje podle posluchačů Hitrádia North Music? Hlasujte na našem Instagramu Hitrádio podtržítko North Music. Já se musím přiznat, že u nás doma první podzimní dopoledne bylo úplně jiný téma, a to sice zimní čepice. Žádný jídlo, žádný podzimní dobroty, ale zimní čepice. Protože my jsme koupili skřínky, chtěli jsme v chodbě vyměnit ty starý za nový, a když jsme ty starý otevřeli, tak jsme zjistili, že v jedný z nich jsou zimní čepice. A manželka se chytla za hlavu a říká, proboha, co tady ještě dělají ty zimní čepice, když zima skončila loni, ty už měly být dávno uklizený. Na, uklid to. A dala mi to. Já na ní tak koukám, říkám, lásko, nechci prudit, ale když tady ty zimní čepice vydržely do září, myslím, že těch pár dní už to vydrží.

0: Sam Felta, Post Malone. Odpolední show padla na Hit Radio Nord Music ve 6:45, tedy v době, kdy se v českých domácnostech maže paštika na chleba nebo ohřejvají párky k večeři. Prostě česká klasika. Ale pozor, v pátek může být všechno jinak. V pátek může mít jeden z vás doslova do písmene hodobožovou večeři, protože v pátek ráno soutěžíme o 50 tisíc korun, přátelé, a ty, jestli vyhrajete, tak to si zaslouží pořádnou oslavu, to si zaslouží pořádnou večeři někde v Noble restauraci, kde si můžete objednávat z jídelního lístku od zhora až dolů. Tak jestli máte zájem a 50 tisíc by se šiklo, zaregistrujte se do naší soutěže, kdo pak to zvoní, na našem webu, kde jsou i pravidla, www.hitradionordmusic.cz, a já vám v pátek ráno držím palce. No a i v cílový rovince rozhodně nebrzdíme, ale naopak ještě se šlápneme plyn. Na závěr dnešní odpolední show padla si dáme Linkin Park na Hit Radio Nord Music.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
2: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
5: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
4: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
5: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Štěpán Kozub zdraví Litoměřice.
8: A Krhut se přidává, hoj.
7: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
8: Přeježděný vztah 3.11.
7: Lístky najdete na ticketportal.cz.
8: Tak googli, kupuj a přijď.
9: Yeah, yeah, yeah. Dělej si, co chceš, když se přijmou, jen si duši nepořeš.
10: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
11: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
12: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
13: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
14: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
15: Mami! víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
16: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
15: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
17: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
18: Zábavu vám přináší Strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
19: Hit Radio Nord Music.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

na Hit Radio Not Music v odpolední show Padla, která právě končí, neboli Padla má padla. Loučí se s váma Kamil Bílský, díky za přízeň a zase zítra ve 3 odpoledne. Ahoj.

0: náladu. Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor v Ústí nad Labem, konkrétně v ulici 17. listopadu. Došlo tam k bouračce dvou osobáků a na místě musí nehodu vyšetřovat policie. Počítejte s tím, že se projíždí pouze jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Chytří si to spočítali už dávno. Volkswagen Golf. Auto, co nikdy nebylo experiment. Teď v Auto Nord na výhodný paušál. Stačí vám 6 890 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Auto Nord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkaps Ledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. V Česku od rána zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. První podzimní den je tak spolu s 27. červencem nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Lidé přišli o život a při kolizích na Pardubicku v Kolíně.

0: je na Blanensku a na Rychnovsku. Letos se hasiči stále častěji potýkají s lesními požáry. Jen během prázdniny hasili více než 1800, to je zhruba o 500 více než za stejné období loni. Na vině je nejčastěji nedbalost lidí a situaci nepomohlo ani letošní sucho. Lesníci proto začali klestit průseky, aby se hasiči k ohni dostali rychleji. Ceny pohonných hmot zůstávají pod dohledem státu. Vláda kvůli jejich růstu znovu zavádí regulaci marží čerpacích stanic. A co mohou očekávat řidiči, vysvětlí ekonom Lukáš Kovanda.
1: Snížení cen nafty výrazně pod 50 korun za 1 litr, ale rozhodně nemohou čekat, že by se cena nafty snížila výrazně, protože ta daň bude snížena včetně DPH zhruba 2 koruny a 40 heléř.
0: Regulace začne platit od 1. října a zatím potrvá do konce měsíce. Sokol v týdnu uspořádá akce pro veřejnost a představí své aktivity. Otevřou se sokolovny a sportoviště ve více než 220 místních jednotách po celé zemi. A ty zdarma nabídnou sportovní program pro rodiny s dětmi, seniory i úplné začátečníky. Tradiční akce Sokol spolu v pohybu končí na konci měsíce.
2: Léto na Klínech ještě nekončí. Užijte si lanovku, pořádnou jízdu na bobovce a spoustu zábavy v Krušných horách. Klíny, podzim, který vás baví.
0: Od západu bude postupně v noci oblačno, zataženo, kránu se může objevit deště nebo přehánky. Ranní teploty 9 až 4 stupně, přes den pak zůstane většinou pod mrakem oblačno, zataženo v Čechách a pak postupně i na Moravě a ve Slezsku déšť a přehánky. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů a většinou mírný jihozápadní vítr.
3: Hezký večer, 2 minuty po 6. hodině, s vámi Kateřina Pechová, doufám, že máte krásnou středu. No a nás čeká samozřejmě to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku Elton John a začínáme společně s Alanis Morissette.

Elton John dohrává v éteru Hitrádia. Přeju vám krásný večer. A dámy a pánové, 6:15, ale co víc. První podzimní den. Je to tak, je podzim, podzimní rovnodennost, to znamená, že dneska přesně 12 a 12 hodin. Jo? Ani o minutu víc na jednu stranu. Je to svým způsobem asi hezký. Zároveň ano, teď se začnou dny zběsile zkracovat, to znamená ráno za tmy, odpoledne za tmy. Tak nenechte se jenom strhnout takovou tou podzimní depkou, která má tendenci na nás padat. Nenechte se, prosím vás. Podzimní depku dáváme stranou a dáváme si další hity. Právě teď jsou to Savage Garden, I Want You.

0: DJ Sammy s námi v éteru Hitrády a hezký večer. No, dámy a pánové, doufám, že máte krásný večer. Fantastický první podzimní večer, to se říká o nějakou zvláštně vonavou svíčku, jo? Možná sklenku něčeho příjemného, nebo teplý čaj. Teď už je čajový období, takže vy, milovníci litrových čajů, co to pak nosíte všude sebou? Ano, začala vaše sezóna. Tak dobrou chuť, pokud právě vyfoukáváte svůj nápoj. Pozor, vyfoukejte ho pořádně. My si k tomu dáme velmi tematickou věc. Tohle totiž do toho podzimu opravdu zapadá. 91 Seal a Crazy už za chvilku.
1: Maxi.
2: Noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Zemědělská usedlost v Mezholezech na Domažlicku za 7,5 milionu. Rodinný dům ve Vlkoši na Hodonínsku za 2 miliony 996 tisíc. Byt 3+1 v Rakovníku za 4 miliony 800 tisíc. Rodinný dům ve Starém Hobzí na Jindřichohradecku za 2 miliony 200 tisíc. A chata v Hoslavicích na Novojičínsku za 3 miliony 200 tisíc korun.
3: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Radíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do Pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
11: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
12: Tiskne, kopíruje, skenuje.
11: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
12: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
13: Tisknu levně CZ.
14: Náplně hned.
15: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
16: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
17: Knihovna Maitreya.
18: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
17: V knize Pečuj o své démony autorka Soutrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
19: Nyní i jako audiokniha.
8: Tohle musíte zažít. Motokáry Teplice posouvají zábavu na úplně novou úroveň. 30 nových motokár, jedna trať, nekonečná porce adrenalinu. Rychlé stroje z Francie pro dospělé, bezpečné pro děti i dvousedadlové káry pro společnou jízdu. Rezervujte si svou jízdu nově online na metropoleteplice.cz. Motokáry Teplice. Zažijte opravdový motosport na vlastní kůži.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
1: Žena v Austrálii zažila jednu z nejhorších možných nočních můr. Probudila se totiž s živým netopírem půstek. Zvíře se jí dostalo do domu a během noci se dostalo až k ní.
2: Tak a to byl pacient nula během covidu.
1: No,
2: takhle. Mě by zajímalo, co nejhoršího vám kdy v noci vlezlo do pusy.
3: Jsi fakt jelito.
2: Prosím tě, já bych se třeba...
3: Jsi fakt hovado.
2: Pavouka, ne?
0: No. Nejsi snídaní šampionů na Hitrádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Zohlašou Milli Vanilli, Girl, I'm Gonna Miss You. Posloucháte Hit Radio, krásný večer všem. Mimochodem, je to moc hezký, ale dokonce i jablečný ocet má svůj vlastní den a ten přichází přímo dneska, 23. září, tak ono opravdu i jablečný ocet má svůj den. Mimochodem, to je ta skvělá věc, pokud máte doma octomilky, takový ty malý odporný mušky, který očividně nic jiného, než to, že vám sedají na pití a jídlo a souloží, nic jiného nedělají, jo, proto jich je neustále tolik. Tak jablečný ocet je ta skvělá past na ně, že jo, trošku octa, dejte jim tam trošku cukru, klidně i malinko nějaký sladký limonády, přes tou folii potravinářskou, pár dírek, pár rádkem. Oni se chytějí. Naštěstí se sice rychle množejí, ale taky jsou pěkně pitomí. A nebo si do něčeho dejte jablečný ocet. Jen tak pro radost. K tomu další hity. Za chvíli Kylie Minogue a právě teď jsou tady R.E.M. Tak jdem na to.

0: Never Too Late, to je Kylie Minogue s Hit Radiem. Hezký večer. Krásnou středu, ano, jsme za polovinou pracovního týdne, oficiálně jsme taky odstartovali podzim, takže je čas na všechny ty podzimní věci. Hele, třeba spousta žen má to, že si pustí Gilmorky. Jo, proč ne? Jo, prostě to k tomu patří, to je v pořádku. Pánové, třeba zrovna seriál Gilmorova děvčata, může vám to připadat jako blbost, ale dozvíte se o nás spoustu věcí. Jo, je to tak podobně jako se sexem ve městě. Hele, někdy to můžete zkusit. Znám spoustu chlapů, co to milujou, jo. Tak klidně tomu dejte šanci. No a nebo prostě jenom zachumlejte nohy, jo. A udělejte si to hezký společně s tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Za chvilku už pohlazení pro uši čeká nás Sting a Englishman in New York.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Trenírkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Under Armour makes you better.
9: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
10: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
11: Tomas Arsov v Tetě?
10: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
11: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
10: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
12: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.
13: Budoucnost našich dětí závisí na tom, jak jednáme dnes. Jsme Toyota Gosei Czech a vyrábíme špičkové komponenty do aut. Šetříme zdroje a snižujeme uhlíkovou stopu, ne komfort. Naše hodnoty jsou postavené na respektu k lidem a životnímu prostředí. One team, one TG. www.tgcz.cz.
14: Sapril hledá vedoucího výroby. Čeká tě řízení provozu, spousta výzev a práce, kde tvé rozhodnutí fakt něco znamená. Máš zkušenosti s řízením výroby? Nebojíš se vést lidi a převzít odpovědnost? Pojď do toho, pošli životopis na personalni@sapril.cz a staň se součástí Saprilu.
15: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků.
16: Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů.
15: Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Ahoj. Hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
3: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.

Culture Beat a Inside Out. Posloucháte Hit Radio, krásnou středu. A prosím vás, teďkon velký potlesk do Brna, jo? Já vím, neříkáme to často, ale tam mají totiž nový projekt a hrozně se mi to líbí. Je to kombinace výdejního boxu a králíkárny. Jako fakt, je to fantastický. Je to v rámci projektu Káznice žije, takže bohužel nejsou tam živí králíci, ale jako asi chápu, bezpečnost a tak. Jsou to robotičtí plyšáci, za to jsou tam, prosím vás, u nich pravý králičtí bobky, jo, detaily, to je důležitý. A je to vlastně strašně cool, mně by se to líbilo jako u každého výdejního boxu. Máš teď jich všude spousta, stává se z nás národ výdejních boxů, a protože je to praktický, to zač jako jo. Ale teď si představte, kdyby tam vždycky byla takhle králíkárna. Jo, to je vlastně i jako ekologický velmi, protože si jdete do boxu pro balík, jo, a zároveň jste doma zrna králi řekvičky, máte zelený, tak to dáte králíkům, že jo. Hele, za mě dokonalý nápad, myslím si, že to stojí za zkoušku. Další hity k tomu právě teď, Bryan Adams.

0: Messy Gray, I Try. Vy jste s Hitrádiem, přeju vám krásný večer. Čtvrt na osm, tma jako v pytli. No jo, bude hůř, ano, už se nám oficiálně budou zkračovat dny. Dneska rovnodennost, takže dneska pohoda. Od zítřka jenom tma, šeď a tma. Ale pozor, stále to nejlepší. Z osmdesátek, devadesátek a milénia. A to stojí za to. Fleetwood Mac a Little Lies. K tomu taky Tomáš Klus nebo Basic Element. Už za chvilku.
1: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
6: Já z tebe snad vykvetu.
7: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
8: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
9: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
10: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
9: Zoopark Zelčí, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
14: Knihovna Maitreya.
15: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
14: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
16: Nyní i jako audiokniha.
17: Chytří si to spočítali. Tayron, největší Volkswagen, teď dostupný také na výhodný paušál. V Autonord vám stačí 10 690 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.

Fleetwood Mac a Little Lies. Posloucháte Hit Radio, přeju krásnou středu. Tak co, už jste nemocný? Protože období rýmiček je stoprocentně tady. Jo, a zvlášť rodiče s dětma vědí svý, pač ty malý bacilonosiči, ty jsou na to výborný. Jo, týden dobrý, týden doma a tak stále dokola. Opět nastává ta doba, kdy s láskou vzpomínáme na ty dny, kdy jsme měli průchodný obě nosní dírky. A teď hlavně, jo, ta jedna ucpaná, tak spíte na té straně, že jo, aby to, a ono se to obrátí, je to strašný. A teď si třeba představte, že máte ten ucpaný nos a někdo vás unese a zalepí vám pusu. To je strašný. O tom, že mi bude dneska v noci zdát, doufám, že vám ne. Doufám, že se vám bude zdát o těch nejlepších hitech, který tu pro vás mám. Za chvilku Nek a teď Bruce Springsteen. Tak jdem na to.

0: Neck v éteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem. No asi to cítíte, teď už je večer zima, jo, takže prosím vás, vy co jste opovrhovali teplými ponožkami, tak nezapomeňte, že jakmile je teplo od nohou, je teplo po celém těle. Mimochodem zkuste to doma, jo, doufám, že ještě nikdo netopíte, pokud teda nejste extra zimomřiví, ale schválně, když vám bude chladno, vemte si jenom, ne, jenom, můžete si vzít něco na vršek, ale vemte si teplý ponožky, dejte tomu 10 minut a uvidíte, že budete úplně v pohodě. Vy samozřejmě zkušení, co to znáte, tak mi můžete přikyvovat, že je to tak, je to pravda čistá. Další pravdou je to, že pro vás mám ty nejlepší hity z 80. 90. a milénia. Za chvilku Depeche Mode, ATB nebo Coldplay. Tak buďte s námi.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Knihovna Maitreya.
7: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
6: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
8: Nyní i jako audiokniha.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
10: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: 8 hodina, je tu s vámi Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Právě teď Činasky a Kuti.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi Fragma a dámy a pánové, velké finále se blíží.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Je to tak, dámy a pánové, 7.10 každé ráno vám vozíme peníze, jo? Pokud máte registraci na hitradio.cz, dneska se nezadařilo. A to znamená jediné, zítra je ve hře 6 000 korun. No ale pozor, protože už v pátek jednomu z vás povezou Míša s Jasmin 50 000 korun. Spousta peněz takhle po ránu. A ano, je prostě jenom důležité být v 7.10 na tom místě, které jste si registrovali. A jakmile se z éteru ozve tohle, tak musíte běžet ke dveřím, musíte vykouknout z okna, to je jedno, prostě něco udělat, abyste naši hlídku našli. Jak říkám, v pátek na vás budou před dveřma čekat Michal s Jasmin. Určitě je poznáte, budou mít 50 000 v ruce, tak držím pěsti, ať se to povede. A buďte ready.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Bluebells a Young at Heart. Posloucháte Hit Radio. Krásný středeční večer vám přeju, doufám, že se máte hezky, jo, že už se možná i tak trošku těšíte na víkend, a sice je zima, ale o důvod víc zachumlat se pod deku a jenom si užít to nejlepší z 80. 90. a milénia. Za chvilku Rembrandt, taky Buggles a taky... Taky jedna Uptown Girl a Westlife, tak buďte s námi.
1: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
4: Já z tebe snad vykvetu.
5: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
6: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
7: Hit Radio.

právě teď v éteru Hit Rádia. Hezký večer. Prosím vás, máte Touch ID? Jo, rozpoznávání na telefonu otiskem prstu. Tenhle způsob odemykání a ověřování byl totiž představen přesně před 13 lety. Což je vlastně docela dávno. Jo, člověk by neřekl, že to tak strašně utíká, neuvěřitelný. Tak zajímá mě, jestli vám to vyhovovalo, nebo vyhovuje, protože spousta lidí stále má ověřování dotykem. Blbý samozřejmě bylo, když jste měli ruce třeba spocený nebo upatlaný, že jo, u večeře výborná věc, když jíte ještě ke všemu třeba rukama. Teď už frčí mnohem víc poznávání obličejem, že jo. A já si nejsem jistá, co z toho je vlastně horší. Protože u toho prstu tam se může fakt stát cokoliv a prostě to neodemknete, jo? Protože prostě ten prst máte jenom třeba trošku zapocený. Pak je zas blbý, že se třeba usmíváte do telefonu a on vás nepozná, tak musíte ten obličej trošku přizpůsobit normálu, že jo? Hele, jedno s druhým, zlatý, když to bylo vyklápěcí.

0: Time After Time. Cyndi Lauper s námi v éteru Hit Rádia. Krásnou středu vám všem, díky, že jste i dneska byli s námi a doufám, že jste si ty nejlepší songy z 80., 90. a milénia pořádně užili. Já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si krásný zbytek večera, za chvilku třeba Eric Pritz, taky Eric Clapton nebo... Dokonalý Lionel Richie. Tak si to užijte, mějte se krásně, ahoj.
1: Štěpán Kozub zdraví Litoměřice.
2: A Krhut se přidává, hoj.
1: Budeme u vás mít v Domě kultury koncert.
2: Přeježděný vztah 3.11.
1: Lístky najdete na ticketportal.cz.
2: Tak googli, kupuj a přijď. Yeah, yeah, yeah. Dělej si, co chceš.
3: Jen si duši nepořeš.
4: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
5: Hit Radio.

0: Budoucnost našich dětí závisí na tom, jak jednáme dnes. Jsme Toyota Gosei Czech a vyrábíme špičkové komponenty do aut. Šetříme zdroje a snižujeme uhlíkovou stopu, ne komfort. Naše hodnoty jsou postavené na respektu k lidem a životnímu prostředí. One team, one TG. www.tgcz.cz.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: I'm Nicki Minaj.
5: Hey, this is John Legend.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Hit Radio North Music. Woo!

0: Evropská unie plánuje víc dohlížet na to, co naše děti vidí na internetu a především v sociálních sítích. Na to by měli přístup například až od 13 let. Upravuje to chystaný EU Kids Act. Povídat si o něm budeme s europoslancem Jaroslavem Bžochem. Co je to ten EU Kids Act?
1: Tak ten návrh jde na rámec toho, že pro děti do 13 let by měly být sociální sítě úplně zapovězeny. A pak jsou nějaké limity od 13 do 15, od 15 do 18. To znamená, že pokud vám je méně než 13 let, tak se nebudete moct udělat účet na sociálních sítích a mezi 13 a 18 lety by pro vás jako pro děti mělo platit nějaké omezení, jak užívat, časové omezení, jak dlouho na těch sociálních sítích můžete být a co na těch sociálních sítích můžete vidět.
0: Ale internet jako takový dětem nikdo zakazovat nechce.
1: S tímto ten návrh nepočítá. Samozřejmě rodičovské zámky jsou k dispozici pro rodiče už dnes, pokud chtějí sledovat, co jejich děti na internetu nebo online prostředí dělají. Nicméně jako internet jako takový by pro děti přístupný samozřejmě měl být nadále.
0: A co to bude znamenat pro Instagram nebo TikTok?
1: Tak ty poskytovatele, a nejde jenom o to omezení toho věku, které musí nějakým způsobem kontrolovat a musí mít natrát nástroje, tak dále je o to, aby změnili své algoritmy. Změnili algoritmy tak, aby nebyly návykové pro ty děti, aby nedrželi tu pozornost těch dětí na sociálních sítích, ale aby například v tom rozmezí věku 13 až 18 i bylo schopno, byly schopné ty platformy a ty sítě vypnout a omezit po nějakém čase. A to vše bude muset nastavit platforma.
0: A kdyby nařízení mohla platit?
1: Já tady v tom případě se nedovolím odhadnout ten časový rámec, protože jak jsem říkal, ta debata ohledně toho, jak to prokazovat ten věk a jakým způsobem komunikovat se sociálními sítěmi, tak aby nedostávali vaše data, které jim nechcete předávat, tak bude velmi náročná a já počítám s tím, že ten návrh, tak jak je představen komisí, dozná v tomto případě značných změn. Nicméně, já jsem rád, že komise s něčím takovým přišla, protože děti potřeba v tom online prostředí chránit a je to správná cesta. Nicméně ta debata bude ještě dlouhá, takže si bohužel nedokážu odhadnout, jaký časový rámec v tomto případě bude.
0: Celý rozhovor si můžete poslechnout i na našem webu.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Hit Radio.

0: Domy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Hit Radio.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Hit Radio.

0: Music.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez

0: zlepši si náladu.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka zlepšit.

0: Staň se součástí nejlepšího éteru na severu Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hit Radio Not Music 777-999-958. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.